0: Rose na Fresh Radio. Buď fresh.
1: Fresh.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Posloucháš Fresh Radio. Fresh Night.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. Fresh Night.

0: stegosaura.
1: Vteřinku, jenom něco pošlu.
0: On chodí. Jde k nám.
1: Jo, už to skoro mám.
0: Ty seš ale roztomilej.
1: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
2: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
3: Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
5: Oslavit výročí svatby stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být s Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? bezkýdek.cz.
2: Víkend na chatě, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.

Moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Požádat o ruku stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristoval, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus Five, Kamil Střihavka z Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
4: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na MyDay 8. srpna ve Vendrini.

má hlava je v oblacích, kapsy naplněný sírem. Nevidím vás, designer brýle, oči mám červený, bude to designer weedem. Prodal mi to asi designer dealer, každý den cítím se jak na mý bídej. Přišem o týly, more po každý, když píšu do beatu, musíš si proto jít a nečekat, než to přijde.

jedna. Chovej se tak, ať jsou tví lidi pyšný. Chovej se tak, ať jsou práda. Na sobě babe, ale flow fresh, jak nový Balenciaga. Louis V, Dior, nikdy bych to neměnil za si bráchy. Styl si nekoupíš Gucci.

Obličej celý roztek, lej. Nezajímaj mě ty hadry, spíš more, jakej jsi člověk. První kolo beru na sebe, druhý už bude na tobě.

Chovej se tak, ať jsou tví lidi pyšný, chovej se tak, ať jsou práda. Na sobě babe, ale flow fresh, jak nový Balenciaga. Louis V, Dior, nikdy bych to neměnil za si bráchy. Styl si nekoupíš Gucci ani v Dolce & Gabbana.

0: trhne pod jazyk nebo nechat rozpustit v jakékoliv tekutině a vypít. Nemějte strach, zahoďte veškeré zábrany a otevřete svou mysl. Uvidíme se znovu na druhé straně.
1: Fresh Night. Posloucháš Fresh

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz
1: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.

nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkídek.cz. Disco.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. I really need your love right now, I'm fading fast, not gonna last.

0: Letní rande stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Fresh Radio CZ. Open your mind. Open your mind.

0: dneska po 6. hodině. My jsme Fresh Radio.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
0: No a jak dnes bude, to je důležitá otázka, protože dneska startují další festivaly, my tedy konkrétně víme hlavně o hlučínské Štěrkovně, kde startuje Štěrkovna Open Music, tak možná by vás mohlo zajímat, jestli dneska bude třeba si do areálu sebou vzít pláštěnku. Dámy a pánové, určitě ano, protože odpoledne bohužel proprší. Maximální teploty 19 až 22 stupňů Celsia, teploty v noci kolem 15 stupňů, ale jak už jsem říkal, déšť, takže rozhodně pláštěnky sebou. Na horách dneska v maximech do 18 stupňů, polojasná obloha, později odpoledne deštivo.
1: Fresh
2: zprávy.
1: Fresh zprávy.
2: Fresh zprávy.
3: Dobré ráno, tady jsou první dnešní zprávy. Řidič ujížděl ostravskými ulicemi a zanechával za sebou takovou neobvyklou stopu. Skor by mu padaly ukradené dopravní semafory. Policisté ho nakonec vypátrali v křoví, kde se snažil schovat. Ukázalo se, že za volant usedl přes zákaz řízení platný do roku 2029. Ostrava otevřela v Bělském lese nové dětské hřiště o 2 měsíce dřív, než se původně plánovalo, kdy si v místě stávalo oblíbené dřevěné hřiště. Nové zázemí nabízí nejenom herní prvky pro děti od 3 do 14 let, ale také fitness část pro mládež a dospělé. Kromě herních prvků přibyly na místě i lavičky, odpadkové koše, informační cedule nebo dřevěná zvířata, taky obnovený asfaltový okruh pro koloběžky, odrážedla a trojkolky. Úterní prázdninový den nedopadl bohužel dobře pro dva mladé bajkery. Záchranáři vyjížděli na pomoc na Bruntálsko a do Karviné. 14-letý mladík si zranil krk při doskoku a 15-letý cyklista si způsobil otevřenou zlomeninu holeně. Na pomoc přiletěl i vrtulník. Oba cyklisté skončili v nemocnici.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: A nic se neděje. Doslova a do písmene, je to v pohodě. Aktuálně na cestách v metropoli a okolí musíme říct, že není hlášena žádná dopravní nehoda. Stejně tak ani nehlásíte komplikace, které by vás na cestě zdržovaly. Děkujeme za to. Jezděte opatrně, no a v případě, že byste měli přece jenom nějaké informace o tom, jak to jede nebo nejede, dejte vědět na náš WhatsApp nebo taky aplikaci telefonní číslo 77 337 136.
1: Doprava?
2: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
5: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
6: My už tam budem.
7: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
2: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
1: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
8: Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice.
9: Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně,
8: Beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
1: Vyhrávej skvělé ceny. Ty analogu bye bye. Fresh jede i na DAB+. A v celém Česku.

0: Vyspinkaný?
1: Ty, ale jo. Jsem, jo, ale fajn. Víš, moje první otázka dneska, když jsem do rády a přišel, bylo na Monču, co se jí zdálo? Jestli si pamatuje, co se jí dneska zdálo?
0: Ne, ty ses mě zeptal, jestli se mi zdálo o tobě a já jsem ti odpověděla, jo, že ne. A jestli se mi prý někdy Honzovi zdálo a na tak to já ano. Jsem odpověděla, že se jako teď tak rychle nedokážu vybavit.
1: No, jasně,
0: bylo
1: jasně.
0: To důležité?
1: Takhle, bylo to celkem důležité, protože mi se dneska o tobě zdálo.
0: Dobře, a co se ti zdálo teda?
1: To byl tak živý sen, mě totiž, takhle jo, mě to vyděsilo, já jsem jako vyděšený v prvé řadě, dneska ráno jsem vyděšený, protože byl to sen, který se stal. Ono se to už stalo, my jsme byli spolu, my jsme spolu moderovali jednu akci, dobře, jo. Byla to ta též, úplně ta stejná akce, ale byla v dolní oblasti Vítkovic.
0: Dobře.
1: A ty jsi tam byla se mnou, zpívaly holky z Vesny, to živě to vidím. Já takhle živé sny jsem jako, já si to nepamatuju. Jako kdybych to zažil, jo. Zpívaly holky z Vesny a teď my jsme, jako šli jsme spolu na stage, začali jsme něco mluvit a najednou se to celé jako rozplynulo, pak já jsem stanul, protože už bylo jako budík, jo, bylo to tak jako...

0: Co se stalo?
1: Okay.
0: To je stresující tak, strašně. Mě jako stresuje obecně už jenom myšlenka o tom, že se mi o tobě zdá.
1: Jasně, ne, to úplně víš, chápu, jako... jo, tak to bych pochopila, ale... Že se vlastně víš nic jako dobře, tak nebo, jo, tak jsme rádi. Že?
0: A nebo si ještě říkám, že to teoreticky vlastně může být predikce toho, co bude. Že budeme spolu moderovat nějaký jako festival v dolní oblasti.
1: Jo, s Vesnou. Tak jako možné to je, že?
0: Třeba Colors si příští rok budeme moderovat.
1: No jasně, no. To...
0: Na hlavní stage.
1: Bojare sny teda.
0: No jo. Tak proč ne, že? Jako.
1: Tak já nevím, tobě se plní sny?
0: To je dobrá otázka, jak se to vezme, no jako... Jo i ne, ale říká se, že to, co se ti zdá, tak to se taky stane.
1: No, nebo stalo, že?
0: A ne... V mém případě stalo.
1: Tak možná jsi jenom pomyškoval čas a prostor.
0: Monia, tak co se ti dneska zdálo?
1: Já si to nepamatuju, Honzi.
0: Ale
1: já to
0: něco
1: fakt
0: jo.
1: Ne, nepamatuju si nic, opravdu. Nevím, třeba co se
0: ti,
1: mi zdálo.
0: Ale třeba se ti zdálo o mě.
1: My ale spolu jako moderujeme. Jestli se mi zdálo o tobě, tak jako nestálo to za nic, člověče. Jsem to stihla zapomenout.

0: Dobré ráno.
1: Dobré ráno, tak to je většinou to, co slyšíš potom, jak už je po všem, jo? Karel píše, dobré ráno, frešáci, mně se sny nezdají už několik let. Nepamatuju si, že se mi něco zdálo, nevím, jestli mě to má děsit, nebo je to výhra. Kája má jasno.
0: A to si neumím představit, kdyby se mi nikdy nic nezdálo. Mě se jako zdává, ale
1: já
0: nevím, že si to pamatuju.
1: Já i jo, jako ráno. Víš, někdy ty sny jsou strašně stresující a strašně reálné. Já několikrát většinou před usínáním se mi stává, že se mi zdá o tom, jak padám, jo, a najednou se proberu v tu chvíli.
0: A víš, jako si, co to znamená, padám. Když padáš, nebo proč
1: jo,
0: to tak
1: jo, jo, jo, zjišťoval jsem, teď si nespomenu, musel bych to dohledat, ale myslím si, že zrovna to, že padám, není nic jako špatného. Ono, špatné věci ve snech jsou prý peří, jo, když se ti zdá o peří, že prostě je někde kolem tebe peří nebo něco takového, tak jo. To je symbol, jako, že to není úplně dobrý.
0: Jo, padání ve snu nejčastěji symbolizuje ztrátu kontroly nad určitou životní situací a strach, že selžeš, nějaká nejistota hluboká.
1: Tak kontrolu já nemám, no. Jo. To sedí.
0: Zásadní je taky pocit při tom pádu, délka pádu.
1: Moni, já to příště změřím, jo?
0: No jasně, napiš si poznámky, to je vždycky nejlepší, jak se mě někdo ptá detailně, jako co jsem, já to fakt nevím, jo? Já to fakt zapomenu okamžiku otevření očí, tak mám nějaké záblesky, ale netuším. Pojďme na hlasovku, protože i vy máte sny.
1: Ondra má sny.
0: Aha.
2: Čau všem. S těma snama to můžu potvrdit. No, my se taky kolika zdají hodně živé sny. Ráno se zbudím a nic si nepamatuju, ale sranda na tom všem je, že kolikrát potom za nějaký čas se mi to stane v realitě ta věc, která se mi zdala, a pak mi to vlastně cvakne, že se mi to zdalo.
1: Mm.
2: Je to divné, ne? To je takové zamýšlení prostě, že kolikrát z toho mám prostě i husí kůži, je to člověk až fakt jako zamrazí, no? Že to je tak šílené, až živé, prostě zdalo se mi to a teď se to prostě uskuteční.
1: Tak třeba, Ondro, třeba jsi prorok.
0: No právě, třeba máš nějaký dar, hele. A jako vychází ti to u tebe, u tvé osoby, anebo jsi schopen snít o něčem, o někom a pak se to stane i ten další? To, jako,
1: to by bylo geniální.
0: No,
1: to
0: je na otevření živnosti.
1: Já jsem chtěl říct, že by se s tím mohl podnikat, no. Tak jo, tak gratulujeme, držíme palce a hlavně, když už se teda zbudíte a máte ty debky z toho, že se vám něco zdálo nebo nezdálo, dejte si fresh, jako jo, já jsem tady dneska jel taky s pocitem, že musím ti to říct, musím se o tom jako podělit, bude líp. A počkej, reakční video Ondry.
2: Když to řeknu blbě, tak jednou se mi prostě zdalo o tom, jak mi může babička, jak ji ponesu v rakvi, a bohužel se taky stalo prostě a fakt do detailu, to, co se mi zdalo, se stalo i v té realitě úplně stejně jako v tom snu.
0: Děsivé, no.
1: Je to děsivé, je to prorok. Prorok.
0: Ty jsi pil i v noci? Ve snu nebo mimo?
1: Ve snu jsem něco popil, no.
0: Zníš tak.
1: To je zbytka, čiště.
3: Oslavit výročí svatby stylově? Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Ráno má chutnat. Bon appetit.

0: Vasilína na téma sny, no to není možné, dneska se s tím roztadal pytal.
1: No, protože je to velké téma, co si budem, sny jsou někdy děsivé, někdy jsou v pohodě, někdy jsou velké, mokré, že ono těch snů je hned několik, jako jo, takže aha. Pozor, já jsem si všema prošel, dokonce existují i takové ty jako spánkové paralýzy a to už úplně jako sranda není.
0: A počkej,
1: to
0: je sen, někdy měl který
1: ne, no naštěstí ne,
0: paralýzu,
1: teda ne? Jako klepu, že naštěstí spánkovou paralýzu já jsem nikdy neměl, to jo.
0: Nevybavuju si.
1: No právě, no. Tak Ondřej pokračuje. Dobré ráno, Ondro, pojď.
2: Jako jo, ano, to je vtipné lidi, že prostě tohle se děje, ale víte co? Kolikrát jsem prostě hledal na netu, snažil se najít vysvětlení na tyto jevy a prostě nenašel jsem. A mnohdy to je fakt jako nepříjemné, no, je to, nevím, je to zvláštní, prostě, jak kdyby jsme všichni měli ty osudy napsané prostě, jenom někdy prostě ten mozek se dokáže spojit s tím, jak to říct, s tím budoucím prostě a říct, co bude. Že říkám, ráno stanu a prostě nepamatuju si to, že...
0: Okej, no ty jsi mi teda hned tady tím vybavil situaci, kdy já se dostávám někdy do bodu, který mám pocit, že už mám za sebou. Příklad, jo? Já mám často deja vu. Já mám pocit, že prostě na tomhle místě, v tento okamžik,
1: to tuhle
0: situaci,
1: prožila.
0: Že jsem už prožila, toho člověka někdy z ničeho nic, mám pocit, že toho člověka znám a přitom se třeba vidíme úplně pro mě v životě.
1: Okay.
0: Takže občas takové deja vu mám, jo? Ale to mě jenom tak napadlo, když tady Ondra popisuje, že je takové jako zvláštní. No.
1: Je to velké téma, mohli bychom na to vést hodiny a hodiny komunikace.
0: No, co si myslíte o tom, jestli si myslíte, že už jste tady někdy byli, nebo že tady ještě někdy budete.
1: Hele, ještě tady přišel jeden zkaz od Martina. Dobré ráno, mně se dnes stalo, asi zdálo, že jsem na kalbě a neuměl jsem stát na nohách. A někdy mě sny... Někdy mé sny jsou na odbornou pomoc.
0: Aha, no tak můžeme to zkusit. Co znamená, když ve snu piju a mám problém se udržet na nohou?
1: Aha.
0: A mám problém
1: stát na nohách.
0: Stát na nohou, dobře. Tak, už se ti to tady hele rýsuje.
1: Tak co to bude?
0: Buď vděčný, zadarmo to dneska bude. Pít ve snu alkohol a mít problém udržet rovnováhu podle výkladu snu symbolizuje ztrátu kontroly.
1: Jo.
0: Absolutní. A potřebu vymanit se z nějaké stresové situace. Jako zažíváš něco ve svém životě, od čeho chceš utéct?
1: Martine, řekni nám to. My ti pomůžeme.
0: No my dva určitě. A pak my vyhledáme pomoc.
1: Dobré ráno, Fresh Radio, pokračujeme dále. Florida nebo také za chvilku David Guetta.
3: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. Bon appetit.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Prazvláštní ráno dneska teda. Jsme se dostali někam, kam jsme ani neplánovali, že se budeme pohybovat, takže ještě jedno dobré ránko, ať už jste měli sen, neměli sen, ať už se domníváte, co se vám zdálo, nebo vůbec netušíte.
1: My jsme vlastně teď jako ve fázi zasnění, protože řešíme úplně pouze a jen sny. Martin, dobré ráno.
2: Čauky. No, jako je pravda, že mám trošku celý týden stresovou situaci. Že se mi dovolená, která začíná zítra, a už té práci to tu prostě neumím vydržet. To prostě na nervy v tom, já už seriál, tady už tady někdo pozdraví už.
0: Okay, to
2: ještě přemýšlím, že změním práci, to jsou dvě věci. Ale s těmi snama jsem to myslel tak, že někdy to je fakt na palici. Přijdu do místnosti, sedí tam rodina. A měli oddělené hlavy a mají to před sebou na stole, na talíři igelitu. To je to celkem jakože wow. A nejvíc mě dostalo, když mě přijela kamarádka, zazvonila na mě a donesla přípínák. A jako tohle byl fakt gol, tak to by bylo přes čáru, si myslím.
0: Přípínák, jo.
1: Jako přepínací penis.
0: No to jsem pochopila,
1: jo,
0: ale...
1: Jo, já jsem to nevěděla.
0: Ale já se jako, no...
1: No, Martine, tak... řekněme, že tvé sny nejsou normální.
0: Jo, ale máš pravdu, jestli říkáš, že by to možná chtělo vyhledat nějakého odborníka, co by
1: asi
0: jako poradil.
1: Asi, jakoby...
0: to je i na nás hodně, to jsme dost velcí magoři.
1: Sny se plní každopádně, tak třeba kamarádka přijde, hele. Teď ale pojďme na ty trošku lepší záležitosti, které vás spíše potěší, protože je tady ranní jukebox.
3: Jukebox, Fresh Radio, repovánky, Honzy Pernického.
1: To se mi snad jenom zdá.
0: Prosím vás, platí jenom ta první část, jo? Platí jukebox, repovánky.
3: Jukebox, Fresh Radio.
0: Tak, super.
3: Pošli hlasovku. 77 337 136. Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Mami, mami, mimino stegosaura.
5: Vteřinku, jenom něco pošlu.
4: On chodí, jde k nám.
5: Jo, jo, už to skoro mám.
4: Je, ty seš ale roztomilej.
5: Tak, už jsem to. Oh, on fakt chodí.
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
7: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
8: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
10: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Helenine oči a mnoho dalších. tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
11: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Do Vratimova budeme posílat dnešní jukebox. Ve Vratimově pozor, bydlí i náš Marek Urbanec, takže to je jako, radši. Počkejte, taky metropole, to je
1: no
0: jak
1: vím,
0: neříkej.
1: Ale to na něj neříkej.
0: Máš strach, že mu budou holky bouchat na garáž. Jako,
1: opatrně na to, jo, protože to by bylo, ježiš, to by bylo.
0: No, Marek,
1: a víš, jaký je Marek, on by to nesnesl, toto.
0: Ale já myslím, že jo, protože Marek
1: Zas,
0: Urbanec...
1: Zas, kdyby klepali, promiň, mladé holky, OK, asi
0: a
1: jo.
0: On se specializuje na grilování, on to fakt umí, takže kdykoliv budete mít pocit, když budete projíždět Vratimovem, že to voní.
1: Že to voní, tak je to
0: tak
1: od Marka, jo.
0: Jste za Markem, jste za Markem, ale abych to nezakrcela. Fresh Radio. Lenka to chce pro Lucku k nározkám, úplně jednoduše. Holky
1: pěkný.
0: Jsou kamarádky, cestují po světě spolu.
1: 23. červenec. To je lev tím pádem, že?
0: Už. Počkej, tak to nevím.
1: Já si myslím, že už to je lev, no.
0: Dobře,
1: no, tak
0: jak
1: jo,
0: myslíš,
1: hele, ne,
0: ale
1: to nemusíš. To, jako nema,
0: to
1: nemusíš.
0: Zajímá.
1: Tematicky my jsme vybrali, nebo jak se Lenka si říkala, vybrala písničku 2002 od Anne Marie.
0: Jo.
1: Možná 2002 jako rok narození. Dávalo by to smysl, že?
0: Je to dost možné, že to možná proto mají jako symbolické.
1: Já tam hledám ty, víš, jako ty možnosti, jak to napojit. Klidně, dobrý, tak co?
0: Je to lev.
1: Je to lev, no, tak není o čem.
0: Ale vlastně akorát, protože je to od 23. července do 22. srpna toto
1: no,
0: období.
1: No, podívej.
0: To jo, takže přesně jako dneska začíná lev.
1: Výborně, tak jo, tak hrajeme 2002 do Vratimova a přejeme, co? Všechno nejlepší.
0: Dobře, dobře.

0: Justin Timberlake, Nelly Furtado a taky Timbaland. No to je prostě skvadra, která zařídí přesně toto. A toto je hit Give It To Me. Dobré ráno přejeme.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí.
0: Bohužel ale dnešní počasí nebude hrát tak dobře jako právě Fresh Radio, protože dneska maximální teploty 19 až 22 stupňů Celsia v Ostravě a okolí. Pokud se chystáte na hory, tak teploty v maximech do 18 a bohužel bude oblačno s dost velkou pravděpodobností dešťových srážek, tak s tím počítejte a pokud se chystáte už třeba dnes na Štěrkov na Open Music nebo na jiný festiák, tak rozhodně doporučujeme vzít si pláštěnku sebou.
1: Fresh
2: zprávy.
1: Fresh zprávy.
3: Řidič ujížděl ostravskými ulicemi a zanechával za sebou neobvyklou stopu. Z korby mu padaly ukradené dopravní semafory. Policisté ho nakonec vypátrali v křoví, kde se snažil schovat. Ukázalo se ale, že za volant usedl přes zákaz řízení, který má platný do roku 2029. Ostrava otevřela v Bělském lese nové dětské hřiště, a to o 2 měsíce dříve, než se plánovalo, když se v místě stávalo oblíbené dřevěné hřiště. Policie, taky státní i městská a také zástupci BESIPu vyrazili na Novojičínsku na cyklostezku Koleje. V rámci kampaně Na kolejen s přilbou apelovali na to, aby základní ochranou pomůcku používali všichni cyklisté. Na cyklostezce preventisté kromě užitečných rad rozdávali i drobné dárky jako reflexní prvky a cyklomapy. V křižovatce u havířovského autobusového nádraží se včera odpoledne staly hned 2 dopravní nehody najednou. Při první se srazily 2 dodávky, při druhé 2 osobáky nebo 2 osobní vozy. Při první se zranili 3 lidé v dodávce, ať jsme úplně konkrétní, a druhá se obešla naštěstí bez zranění. Střety odnesly jen karoserie obou aut.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava.
0: Opatrně na Bohumínské ulici v Ostravě směrem na Hranečník je stále uzavřený jeden jízdní pruh, takže se můžou tvořit kolony. Stejně tak počítejte, že se auta štosují i na křižovatce Nová Ves Vodárna, kde se můžete zdržet maximálně do 2 až 5 minut. Nic zásadního se neděje, děkujeme za to. Jezděte opatrně i nadále s Fresh Rádiem. Další informace o tom, jak to vypadá na silnicích v metropoli, můžete hlásit na telefonní nebo WhatsAppové číslo 777-337-136.
1: Doprava?
2: Doprava!
4: Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Víkend na chatě, stylově.
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
8: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
9: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
10: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
11: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
10: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
12: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
1: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
13: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky, ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby.
14: Vyhrávej skvělé ceny!
15: Bon appetit.
14: Monika Dudová a Honza Pernický.
15: Bon appetit.

0: Jako pro nás bohužel, no, jasně, jo, no. Že tady bude v jinou část dne, ale vy u toho můžete být určitě, když budete Fresh Radio poslouchat od 17. do 19. hodiny.
1: Tedy v klasickém čase Fresh Mixu Aleše Bruny, dnes ho vystřídá půvabná česká DJka Andrea Pomeje.
0: Bude hrát, jo, bude tady dávat nějaké svoje setíky, kromě ano. toho si budou povídat o Štěrkov na Open Music, kde Andrea právě dneska 5 minut po 11:30 bude vystupovat. No a myslím si, že by mohli pustit i nějaké lístky na Štěrkov.
1: Wow, tak skvělý.
0: To oběhu ještě.
1: Jedin je to náhoda, že tady Andrea Pomeje dneska bude, takže poslouchejte, pokud vás to zajímá od 17. hodiny. A kromě toho, dneska začíná festival Štěrkov na Open Music, tak možná jen tak pro informaci, Monik, kdo vystoupí?
0: Bude to být, počkej.
1: No, já nikam nejdu, já
0: no,
1: čekám.
0: No, já se počkej, víš co, pojďme si hned dát toho, který to bude celé otvírat, a to je Pokáč.
1: Ale nepovídej.
0: Pokáč, v 15.40 startuje Pokáč dětem. Aha. Ale dospělí ujíždí, že?
1: No jasně. Navíc pozor, já jsem byl na jeho dětském koncertu na Kolorsech a musím teda říct, že on jako vůbec jako není vyloženě, že pro děti. Jasně, je pro děti, protože hlavně komunikuje k dětem, ale zpívá úplně stejné písničky no, jako na koncertě pro dospělé.
0: No hlavně on tam měl jako dva koncerty, to znamená v dětské zóně, jeden ten byl pro děti podle mě a potom měl na ano, druhé největší stage, nebo třetí.
1: Já byl právě na tom koncertě pro děti.
0: Pro děti, jasně, a no, jak to
1: takový
0: chápu.
1: Rozdíl od normálního koncertu tam
0: jsi
1: není.
0: Tam neviděl, jasně, že... ale tak ty jsi takové dítě, tak nevím, jestli to můžeš porovnat.
1: Mě to stačí, no. To je pravda, no.
0: Že ty stranou, pojďme vás pozvat a dáme si Pokáče?
1: Dáme, tak máme to nachystano. Je to písnička, která je teď trošku i tak z mého života. Jmenuje se Mám doma kočku, to všichni známe.
0: Je, to je ta kočková, no.
1: No, mám
0: nesnáším
1: kočku,
0: kočky,
1: mám, no.
0: Ale ta písnička se mi líbí, to tak.
1: Tak tady to máte. Dobré ráno a dneska si to na Pokáčovi na Štěrkovně Open Music pořádně užijte.
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, je očkování za

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dů. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu, stálo nás to 15 stovek a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása,

0: tohle je nový fresh track Alan Walker a také Ava Max hit Fire, ne, pardon, Fate.
1: Fire, to jsou ještě skutři, ne?
0: Fire jsou skutři, no, ale tak, tohle je taky takový trošku fire, říkám si, kde to Aleš vzal, jako možná se chce ukázat právě před Andreou Pomeje, která dneska dorazí.
1: Má to energie, takže Aleši, my ti děkujeme. Vás ještě jednou zveme k našemu nebo k rozhovoru s Andreou Pomeje, DJkou tady od 17. hodiny. Kdybyste na ní měli třeba nějakou otázku, tak klidně můžete psát, jo?
0: Martin nám píše už teď a píše, že se nejvíc na festival Štěrkov na Open Music těší na kapelu Činasky, která vystoupí v sobotu, že to bude takový headline celého festivalového léta, protože letos ho prý, tady Martina, jo, konkrétně, aha, už žádný jiný festival nečeká.
1: OK, tak Činasky pak v sobotu od 10:30 nahoru, kdo by měl zájem, tak může. Před ním třeba Janek Ledecký s Janáčkovkou.
0: Ale ne, to bude romantiárna, je.
1: A nebo na jiné stage ve podobnou dobu Marpo, stejně jako Janek.
0: OK, tak důležité je si to užít, možná se i potkáme, tak klidně nás zastavte, pokecáme, že jo, dáme drink, ne, Moni, co?
1: No tak já myslím, že jo, i když jo. Víš co, takhle. To není moc velká plocha u té hlučínské Štěrkovny.
0: Jak se to vezme, jako pozor?
1: No, jako ona je velká, ale zase mi nepřipadá tak obrovitánská, aby se tam lidi jako postráceli. A je fakt, že na Štěrkovně mám vždycky plno známých a já je tam nepotkám. Zvláštní, fakt, že? Je to normálně zvláštní oproti třeba jiným festivalům, tak tam se tak krásně ztrácíme.
0: Tak možná tím, že to je pro tebe není úplně známé prostředí.
1: To ne, může... jako já to znám, tu Štěrkovnu, jako já to opravdu znám, ale vždycky se nám nějak daří unikat. Víš, ne cíleně, ale opravdu vím, že tam všichni jsou, ale nikdy na ně nenarazím.
0: Dobře, dobrý, tak jo, tak třeba se to změní zítra, jo?
1: Třeba jo.
0: Tak každopádně si to užijte a my posíláme už za chviličku další pecky A7S anebo taky Shakira. Dobré ráno.
2: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
4: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: dneska je o ní slyšet poslední dobou pořád, že? O Shakyře.
1: No jo, tak no, vystoupila jednak... na halftime show ve finále mistrovství světa ve fotbale, přesně. Tam byla jako výborná, navíc asi velké zaražení je to, jak prostě vypadá ve svých letech, jako to je neskutečné.
0: Nádherně. Mám kamaráda Tomáše, který opěvuje její krásy už několik let.
1: nedivím se.
0: Je to kočka.
1: Mimochodem, nádherně to nevypadá úplně na Rudné u Mercedesu směrem na Ostravu Porubům, tam totiž stojí neoznačená bílá Octavia s radarem a měří a že to stojí. Že to stojí hodně peněz, no? Tak jen na to myslete, prosím vás, opatrně, pokud projíždíte po Rudné zrovna teď. Mm-hmm. Mě tak napadlo, Moni, že bych ti ukázal, protože já mám na dopravní policisty větší štěstí než ty díky tomu, že prostě aktivně neřídíš.
0: No jasně,
1: jo?
0: Jako párkrát mě potkali, ale to ještě pravěk, nebo to už je pravěk.
1: No právě, tak. To ještě psali pokuty na psacím stroji. Je
0: to dost možné, no.
1: Takže já bych jako ti chtěl ukázat, jak taková silniční prohlídka s policistou, který naměří vysokou rychlost, vypadá. Já budu dopravní policista, ty budeš řidička automobilu, který překročil rychlost v obci o 30 km, OK?
0: Tak tolik bych nepřekročila, zase jako reálně první.
1: O 10, dobře.
0: No, dobře.
1: O 10 bys překročila
0: určitě.
1: O 10
0: bych překročila.
1: Tak jdeme, pojďme na to, jo.
2: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.
1: Stáhněte si to okýnko okamžitě.
0: Dobrý den.
1: Jste se stáhl. Dobrý, tak slečno, teda paní, no, jestli víte, proč jsme vás zastavili, no, víte, co jste udělala?
0: Řeknete mi to, nejsem si vědoma.
1: To si děláte srandu, jak jako nejste si vědoma? Jako to nemyslíte vážně, tak, snad ne, tak my tady jedeme za vámi se... přes půlku Ostravy, jako tak je to
0: Jela jsem rychle.
1: No, vy se mě ptáte?
0: Jela jsem rychle.
1: Tak, jela jste rychle, překročila jste rychlost do 12 km v hodině. Předložte řidičské oprávnění, občanský průkaz, děkuji. Technické osvědčení. O, kolegové, pojďte už. Technické osvědčení od vozidla.
0: Prosím. Mm-hmm. Myslíte si, že by to šlo urychlit, vzhledem k tomu, že tady... Chápete?
1: Jo? Ne. Já to vypíšu s kolegou a zaplatíte pokutu 1500 na místě, nebo chcete kartou, nebo složenkou?
0: To jde i kartou už v dnešní době.
1: Jde to kartou, no.
0: Tak jak? Dívejte, já jsem opravdu nikdy žádnou pokutu nedostala, tak jestli to jde kartou, tak asi kartou.
1: A nechcete to nějak jako jinak vyřešit tady tu pokutu?
0: To se mě ptáte?
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Kolega, taky Jonas Brothers, 7 hodin 38 minut, pěkné, dobré ráno. Ony, já bych si asi přál být, kdyby mi to potom dále už nevycházelo jako moderátorovi, být dopravním policistou.
1: No proč ne?
0: Mě by to asi jako bavilo, byť jsem tedy nedostal úplně pozitivní reakce, jo?
2: Čele, Honziku, ty bys byl perfektní dopravák. Jo, toto... Ne, tak to vůbec nefunguje.
0: Tak já nevím, tak jako...
1: Pardon. Kdo to byl? Že by přímo někdo, kdo zná dopraváky?
0: Je to Miguel,
1: ten dobře ví, takže... Nevypadá to, že by tě pozvali na pracovní pohovor. Co dál?
0: Od Radana, dobré ráno. Honzo, pouze řidičský průkaz, malý technický průkaz a pojistku občanku při běžné kontrole nejsou oprávněni vidět, jo? Občanka se předkládá pouze podle výjmenovaných bodů v zákoně. No tady je teď každý policista normálně.
1: Ale jak to, že to nevíš? To, že já jsem neznalec, protože neřídím, ale ty mi tady děláš názornou ukázku toho, jak to má v reálu vypadat a ty nevíš, co mají chtít,
0: jo? Milan píše... Ahoj, mě nedávno zastavila policie zrovna, když za jízdy jsem telefonoval a ptali se, zda vím, proč mě zastavili. A když jsem jim odpověděl jakože chlap, no tak to vyřešíme domluvou, ne, pánové? Jo, počkej, ne, už to chápu, já jsem to tady... Moment, už tomu rozumím, jo, dívej, tady to je jako tak, že...
1: On jim
0: normálně jako řekl, proč ho teda zastavili, že ano,
1: že
0: držel v ruce telefon, jasně.
1: Okay.
0: Tak policisté mu na to řekli, že to vyřeší domluvou tím, že se zachoval jako chlap a nevymýšlel blbosti.
1: Bravo.
0: No ale pozor, to ne vždy se povede. Tohle se ne vždy povede, jo. Jako můžeš narazit na policisty, kteří jsou fajn, něco spolknou, ale pak narazíš na policisty, kteří toho moc nespolknou.
2: Tak a ještě jedna rychlá dopravní. Zasedliště má v Kurzovském lese, aha. Je odstavena v zatačce. Nějaká červená malá popelnička, tak pozor na ní.
0: Tak mám tam zajet jako dopravní policista, mám to vyřešit rovnou? Já jako nemám problém, jo. Já se do služby klidně nahodím hned.
1: Jo, a ty ještě disponuješ nějakým volným časem?
0: Jo.
1: Že si tady scháníš další brigádku?
0: Já to tady jako, to by šlo nějak udělat.
1: Jasně, jo, jo. V mém světě jde všechno.
0: Nemusíš se bát, Moni.
1: Já se vůbec nebojím.
0: A tebe zatknu, jestli mi budeš odmlouvat. No a je to.
1: Jo. To ti schvaluju. Tohle já přesně takové tvrdé hochy, zástupce našich...
0: Ale já nezatýkám v poutech.
1: A jak jako?
0: No já zatýkám eskapáskama.
1: Jo, aha,
0: ti to stáhnu ty ruce, takže je budeš mít odkrvené úplně.
1: Ale jinak respekt jako, jo. Mně vůbec nevadí, že z vás jde strach.
0: A obušku.
1: Takhle by to mělo být. A obušky ty já schvaluju. Hlavně obušky.
0: Obušku z pytle ven.
3: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Buongiorno amici! Ciao, Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Bon appetit. Metropolitní fresh recept, jak nahodit baterky. Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Tohle je návyková věc. Haleluja, takový pracovní název.
1: To je nový Morandy, prosím vás. Jo?
0: Přesně, další poklad tady našeho Aleše v rámci tak. Fresh Radio.
1: No a další poklad na telefonu, tohle může být poslední finalista zítřejšího kvízu. Naopak, pokud tedy dneska ten kvíz zvládne, tak zítra bude hrát o 2000 korun do Fórum Nová Karolina. Dobré ráno, kdo je tam?
2: Ahoj, Rostia.
1: Rostio, dobré ráno, odkud nám voláš?
2: Dobré ráno. Z Ostravy.
1: Výborně, takže místňák.
0: Ostrava, aleluja!
1: Ostrava, super.
0: Máme
1: Rostíku.
0: Svoje lidi u rádia, super.
1: Položíme ti 10 otázek, ty na ně musíš odpovědět špatně. Když to zvládneš do jedné minuty, budeš hrát v zítřejším finále o 2000 korun do Fórum Nová Karolina, OK?
2: OK, let's go.
0: Moje slova, let's go.
1: To je energie, tak let's go, jdeme na to.
3: Kvíz naopak. Kvíz naopak.
1: Prostě jaký zvuk vydává kohout?
2: Mňau.
0: Co je to ostuda?
2: To je, když se člověk raduje.
0: Dobře.
1: V jaké ruce drží pravák lžíci?
2: Leve.
0: Pes štěká anebo mňouká?
2: Mňouká.
1: Výborně, kde na těle najdeš koleno?
2: Na hlavě.
0: Co je více, Prostě? 2 plus 7 nebo 10 minus 2?
2: 10 minus 2.
0: Výborně.
1: Je v Itálii národním jídlem bavorská klobása, ano nebo ne?
2: Ano.
0: Jaké i napíšeš ve slově injekce?
2: Dobře.
0: Dobře.
1: Kolik slabik má slovo kotrmelec?
2: To.
0: A doplň nám, Rosťo, co oči nevidí, jak je to dál?
2: To hubě nepálí,
0: je super. Radujme
1: pravá
0: se.
1: Pravá levá.
0: Je to tam Rostě
1: je ve finále a
0: postupuje.
1: Možná vyhraje.
0: Já se raduji.
1: Ty Rostě, ale ty jsi ostřílený hráč podle mě, že jo?
2: No, tak trošičku.
1: Ty jsi to tady nabombil jak nic, prosím tebe. Jako, to je tady jdou vidět zkušenosti a trénink.
0: Se ani nezapotil, Rostě, no, přesně.
2: To víte, už od 2:30 rána bystří mozek, tak...
0: Od 2:30.
1: Ty jsi pekař?
2: No, to nemohu dospát, no.
1: Počkej,
2: no, dělám, tak jako jsem momentálně v práci, ale nemohl jsem prostě v noci dobře spát, no, takže jsem od 2:30 zuru.
0: Chápu.
1: Jo, tak já jsem si myslel, že jsi pekař, že pečeš chleba třeba.
2: Ne. To já peču, ale něco jiného.
1: A jaké je tvoje povolání tady vlastně, jestli můžeme jako vědět?
2: Jsem šofér.
1: Šofér, no tak paráda, kolego.
2: Zdravím,
1: ahoj. Tak jo, hele Rostíku, tak my ti budeme držet palce, třeba to zítra vyjde, buď na telefonu zhruba v tomto čase a třeba bude dvojka do Fórum Nová Karolina jen tvá, OK?
2: Díky, budu mi nastražené uši.
0: Perfektní, tak adios amigos, pa zatím.
1: Čau Rostíku.
2: Ahoj.
1: No a tím to je kvíz naopak tento týden uzavřen. Zítra tedy velké finále, ve kterém vybereme naše finalisty. Koho tam máme?
0: Tereza to nedala, ale jinak máme Aleše, Petra a Rosťu.
1: Tak jo, tak jeden z nich zítra získá 2000 korun do obchodního centra Fórum Nová Karolina. Držíme palce a buďte u toho společně s námi. Kvíz?

0: Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
2: No žádná sláva, co se počasí týče nás, dneska bohužel nečeká, později odpoledne oblačno a s možností lokálních dešťových srážek, ty rozhodně budou, takže pokud se chystáte na festival, tak doporučujeme dneska pláštěnky sebou. Teploty v maximech 19 až 22 stupňů Celsia v Ostravě a okolí, pokud razíte na hory, tak tam v maximech pouze 18.
0: Fresh
1: zprávy.
0: Fresh zprávy.
1: Fresh zprávy. Řidič ujížděl ostravskými ulicemi a zanechával za sebou neobvyklou stopu. Z korby mu padaly ukradené dopravní semafory. Policisté ho nakonec vypátrali v křoví, kde se snažil schovat. Ukázalo se, že za volant usedl přes zákaz řízení, platný do roku 2029. Ostrava otevřela v Bělském lese nové dětské hřiště o 2 měsíce dřív, než se plánovalo, kdysi v místě stávalo oblíbené dřevěné hřiště. Nové zázemí nabízí nejenom herní prvky pro děti od 3 do 14 let, ale taky fitness část pro mládež a dospělé. Kromě herních prvků přibyly na místě i lavičky, odpadkové koše, informační cedule nebo dřevěná zvířata. Taky je obnovený asfaltový okruh pro koloběžky, odrážedla a trojkolky. Úterní prázdninový den nedopadl dobře pro dva mladé bajkery. Záchranáři vyjížděli na pomoc na Bruntálsko, ale i do Karviné. 14-letý mladík si zranil krk při doskoku a 15-letý cyklista si způsobil otevřenou zlomeninu holeně. Na pomoc přiletěl i vrtulník. Oba cyklisté skončili v nemocnici.
0: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
2: V Ostravě na Rudné směrem na Porubu ve Vítkovicích na úrovni Mercedesu stála policejní hlídka s neoznačenou Octavií s radarem. Dost pravděpodobně se po Rudné bude pohybovat i v tuto chvíli, tak s tím počítejte. Komplikaci hlásíte taky v Ludkeřovicích za chodníky, kde dost pravděpodobně taky stojí policejní hlídka. Další informace klidně posílejte nebo volejte na telefonní číslo 77337136.
0: Doprava?
1: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy, dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Mami, mami, mimino stegosaura.
5: Vteřinku, jenom něco pošlu.
4: On chodí, jde k nám.
5: Jo, jo, už to skoro mám.
4: Je, ty seš ale roztomilej.
5: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
7: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavni.
8: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
9: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
10: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
11: Bon appétit.

0: lidé poslouchající Fresh Radio.
1: Dobré
0: slyšte.
1: Ráno, poslouchejte nás. Dejte to doprava, volume.
0: Slyšte, říká se obecně, že ubývá děti, že se nám nechce rodit, nechce se nám co? Mladým se prý nechce ani dělat ty věci, které vedou k tomu, aby to dítě bylo.
1: A můžeš nás začít chápat třeba?
0: Počkej, já ti
1: chci... Víš, jak je to drahé, ta zodpovědnost? Já bych
0: myslíš
1: měl
0: dítě nebo ten sex?
1: No, obojí.
0: Obojí vás nebaví, chápu, dobře. Každopádně v USA přišli s něčím, co je možná šokující. Mm-hmm. Je to teda údaj, který se vztahuje k roku 2023, kde se narodilo ženám ve věku 40 let a více. Více dětí než mladším ženám kolem 20 let.
1: Wow.
0: Chápeš to?
1: Takhle, já to chápu, jo. A ženám kolem 40 bych neříkal, že jsou starší, protože to není pravda. Jsou to mladé, krásné, půvabné dámy.
0: A ty jako nešplhej si.
1: No ne, já jenom jako konstatuju, že podle mě ve 40 teprve si může být v dnešní době člověk jistý, že to zvládne. Jo? Okay. To je můj názor.
0: A co takhle
1: ve 20
0: to tělo,
1: teda ne.
0: Které už jaksi, řekněme, prošlo určitou etapou. Mm-hmm. Já ti teda můžu ze svých zkušeností říct, že ano. Mě jako mávnutím proutku, tak moje tělo, potažmo teda psychika, pochopila, že mi je 40, protože u mě se všechno změnilo.
1: Co všechno moje tělo?
0: No, co už vydrželo. Takže,
1: a co se změnilo, Monizy?
0: Všechno,
1: mně přijdeš návyky, pořád jako...
0: Ale musím více dřít, aby to bylo tak, aby to bylo jako pořád stejné, řekněme. Jo? Takže věci, které fungovaly doteď, přestaly fungovat. Metabolismus přestal poslouchat. Mm-hmm. Věci, které jsi měl nastavené...
1: Ty jsi měla vychovaného nějak?
0: No tak příklad, jo? Když se dodržoval určitý...
1: Třeba?
0: Přesně, dodržoval si určitý jídelníček, životosprávu, chodil se nějak pravidelně spát, jo, vzdával se zvečer nějakému holdování třeba.
1: No spánek, ten je strašně důležitý, promiň, že do toho skáču, ale
0: no,
1: je.
0: Tak.
1: No už promiň, můžeš.
0: Už jsi skončil, jo?
1: Jo, jo.
0: Tak bylo vidět, že to tělo se dokázalo do dalšího dne třeba ráno zrehabilitovat, jo. Splasklo břicho.
1: Jo.
0: Otoky splaskly a jako budil jsi se nádherný. Prostě si to tělo vystačilo.
1: Okay.
0: A teď je to mnohem těžší. Prostě ty věci, co fungovaly, jako nejdou. Takže za mě, já bych třeba teď už dítě nechtěla, protože mám pocit, že teď bych tomu nemohla dát to zdravé tělo, tomu dítěti.
1: Jo?
0: To tělo, které by to vyžadovalo, abych já zvládla úplně v klidu, jak těhotenství, tak třeba porod, potažmo potom tu výchovu, protože lítat za malým se mi pak už nechce teďka.
1: Já ti rozumím, vlastně jakoby, OK, chápu to. Na druhou stranu říkám si, jakoby, jestli uměle ze sebe zbytečně neděláš jako stařenu.
0: Ale
1: to není
0: že
1: jako
0: jsem
1: pravda. No,
0: není, já jenom říkám, že ani biologicky to má snad ta příroda nějakou podstatu. Když se děti rodili v nižším věku, tak asi ta příroda věděla, proč by to tak mělo být.
1: Jasně, no.
0: Chápeš? Jo, to je jako moje úvaha. Můj způsob myšlení.
1: Asi jo, no. Asi souhlasím.
0: To, že někteří nejsou připraveni na děti, to je taky pravda, ale věřte mi, že tady ti nebudou připraveni nikdy, že?
1: Jakže, jako.
0: Mimochodem, já jsem taky nebyla připravená, když to přišlo.
1: Frešáci, schválně uděláme průzkum minimálně tady našich posluchačů. Napište, kdo z vás už je rodičem. Teď aktuálně a v kolika.
0: V kolika jste se stali jako rodičem. To by bylo moc fajn vidět, abychom se orientovali i tady z hlediska jako Ostravy, jak to máme. Aspoň ano. Našeho vzorku pršáckého.
1: Ano, tak, dejte vědět. 773 37 136. To je náš WhatsApp. Jsme zvědaví, jestli už třeba já nejsem dávno.
0: Tak možná se ozve nějaká maminka, která ti odpoví na tuhle otázku. Jako uvidíme.
1: Tak pojďte,
0: co
1: ještě jednou. WhatsApp 773 37 136.
2: Bon appetit. Monika Dudová a

0: 8 hodin 19 minut právě teď.
1: V kolika letech jste se stali rodičem? Nikola píše, jsem rodič králíku a psa, ale to se snad počítá ve 30. Ale chtěli jsme to jinak. Pojďme na ta faktická data. Tomáš se stal rodičem v 25. Momentálně má nádhernou měsíční a půl starou holčičku. Nejkrásnější pocit na světě.
0: Yeah, v životě píše. To je krásné.
1: Jo? Ondra, ten se stal rodičem v 28 a snaží se o další. Přítelkyně se stala maminkou ve 22. A máme tady ještě další zprávu od Janči. Ahoj, Mori a Honzi. První dítě jsem měla ve 24 letech a věkově jsme s Mončou stejně. Super. Souhlasím i s jejím názorem. Energie na malé dítě. Mám totiž ještě 5leté, 6leté a mám co dělat. Krásný den nám přeje, Janča.
0: Hele, tak ve statistice našich posluchačů frešáků jsme

0: Dozvěděli, že tedy spíše máme mladé rodiče.
1: Takhle obecně, když to shrneme. Spíše takže jste rodili kolem té dvacítky, mezi dvacítkou a třicítkou.
0: Tím pádem, Moné, vyvracíme tu tvoji teorii, že mladí rodiče nejsou, ale naopak, že rodí starší.
1: No tohle je studie, která jakoby není od nás. Já jsem hned říkala v úvodu, že tohle
0: 23?
1: Jsou údaje 23 a jsou z USA. Jo, z USA, kde je více rodiček 40 a víc než 20-letých žen.
0: No tak jasně.
1: Každopádně, já tady držím basu, protože já mám teda 15-letého syna. V říjnu bude mít 15 a rodila jsem v 26 letech.
0: Tak krásné. Vlastně je super, jako i když máš, nebo když mají rodiče dítě v brzkém věku, tak potom to dospívání prožívají tak jako pořád s ním a pořád ti rodiče nejsou staří, že jo? Víš, jak to myslím? Jakoby
1: jo, tak každý má asi tu svoji filozofii, tu teorii na to, jak by to chtěl, ale chápu tě, jak to myslíš. A mi vyhovuje, že Vojta už je takový, to není ani dítě, to je sparring partner prostě, který jo s tebou podniká nejrůznější věci. Teď spolu jdeme na Štěrkovnu, jo, prostě to je.
0: Takhle se mluví už i prostě.
1: A určitě, když nejsem poblíž. Jo.
0: Mě spíš jako zajímalo,
1: si nemyslí,
0: jestli
1: že by neuměl.
0: A jestli třeba tobě neřekne nějaké sprosté slovo, víš?
1: To ne, to
0: matko,
1: mě jako
0: jo, tak občas.
1: Já myslím, že tu první část určitě i nahlás, a tu druhou si domyslí jako duchu, ale možná i tak ze srandy.
0: Tak o tom to prostě je, že jo, to je v pohodě. Tak zdravíme vaše nejmenší i vás do práce klidně. Dobré ráno.
2: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být s Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Bon appetit! Nejčerstvější hity a keci bez umělých přísad. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Tohle je nový fresh track tady v éteru Fresh Radia od Francis Mercier. A tohle je raní Bon Appetit, Monika Dudová a Honza Pernický. Dobré ráno.
1: Normální lidi mají radost z toho, že jsou prázdniny, že nechtějí si připomínat školu, zvláště lidi školou povinni, třeba studenti. A Honza velice rád se tady dává ráno nějaké testy samotamo občas, aby se vlastně ujistil, že v té hlavě něco má.
0: Ale víš co, ne. Ono to je Moni... To dnes jsi mohla odpustit, jo, ale ono to je...
1: Ne.
0: Ono to je strašně důležité si občas ten mozek jako procvičit a dát si sám sobě otázky, které jako jsou vlastně jednoduché, obecně jednoduché, ale jako víš, aby ses i ty sama jako ujistila, jestli je všechno v tvé hlavě v pořádku.
1: Hele, já to mám jako jinak. Já
0: proto si ty kvízy dělám.
1: Já přepínám na autopilota, takže já když jako nechci vygenerovat žádnou myšlenku, tak ji prostě nevygeneruju. Ej, tak co tam máš?
0: Tak schválně, jo, dívej, no, tady
1: tam,
0: mám.
1: Jako máš?
0: Teď jsem si dneska otevřel kvíz, který se jmenuje kvíz pro přijímač na střední školu.
1: Honzi.
0: No já mám střední školu za sebou už dávno, ty taky, no. Ale je to jako důležité si ten všeobecný přehled jako projet, jo, tak schválně, Moni. Který z následujících států nesousedí s Českou republikou? Easy.
1: Belgie.
0: Za A. Slovensko, Rakousko, Polsko, Maďarsko.
1: Maďarsko.
0: Jasně, to víme. Ve kterém roce vzniklo samostatné Československo? 93, 39, 18, 45.
1: Samostatné Československo.
0: Československo.
1: Česko 1918, ne?
0: Ano, ano, ano. První republika, 28. října, je to tak. Pojďme dále. Kdo je autorem světoznámého díla Babička?
1: No je to tady.
0: Tak to je Božena Němcová. To ani nemusím číst ten zbytek. Tak pojďme dál. Dneska je to jednoduché celkem. Který orgán v České republice vykonává zákonodárnou moc? Vláda, soudy, prezident, parlament.
1: Tady zhoříme jak papír.
0: Asi ono.
1: Tak to tipni.
0: Který orgán v České republice vykonává zákonodárnou moc?
1: Já myslím, že tam jsou všichni orgány, podle toho, jak sleduju poslední dobu naši českou politiku. To tipni, on je to jedno, tipni
0: je
1: to prostě.
0: Je to parlament. No správně. Tak a je to tady. To jsou otázky pro tebe, jo? Jaká je...
1: Proč myslíš?
0: Jaká je chemická značka zlata?
1: Je AU.
0: AU?
1: AU. AG je stříbro, AU je zlato, podle mě.
0: Já máš pravdu. To je jako Moni.
1: To je i ve zlatě, já se vyznám.
0: Která planeta je blíže Slunci? Nebo nejblíže Slunci?
1: Merkur.
0: Jasně. Ve kterém roce založil Karel IV. Univerzitu v Praze?
1: Ježiš.
0: 1415 to bylo upálení mistra Jana Husa.
1: Jo.
0: 1212 to je Zlatá bula sicilská. 1356 nebo 1348? Já myslím, že 56.
1: Já myslím 48.
0: Dávám 56 a tvoje odpověď byla správně. Předposlední otázka. Který z těchto hudebních skladatelů složil cyklus symfonický básní Má vlast?
1: No, tak Má vlast nad víš, ne? Smetana.
0: Janáček, jo, no, Smetana.
1: Jo, já zkontroluj to.
0: Je to tak, ano, správně. Který lidský orgán je zodpovědný za čištění krve a tvorbu moči?
1: Zast orgány, jo.
0: Ledviny.
1: No, mělo by to tak být, myslím.
0: No, je to tak, správně. A poslední otázka, Mori, pojďme. Jak se nazývá nejvyšší hora České republiky? Za A. Klínovec.
1: Sněžka.
0: Za B. Sněžka, Pradět, Plechy.
1: Sněžka.
0: Je to správně.
1: No, vidíš to, tak já ti píšu za jedna a toho si váš, protože to tady dlouho nebylo. S nápovědou publika.
0: Ale právě s nápovědou.
2: Víš? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Vyhrávej skvělé ceny!

0: pátek, to je tradice, která nejen u nás na Freši, ale věřím, že i u vás je často pravidlem. Tak my trošku doufáme, že se dneska půjdete bavit. Těch několik možností, které se vybízí, vás přímo nutí k tomu nesedět doma, že jo?
1: Startuje spousta akcí, máte možná i svoje osobní plány. Já vím, že Lucka jde oslavovat narozeniny, já se teda taky podívám za rodinou, pak mám nějaké pracovní schůzky a dneska půjdu velice brzo spinkat. Na rozdíl teda od jiných, že?
0: Ano, je to pravda. Mimochodem, jak už jsem říkal, festivaly startují. Štěrkovna Open Music dneska začíná v areálu Štěrkovny na Hlučíně, ale pozor, taky v dolní oblasti startuje už několikátý ročník festivalu Sold Out, kde vystoupím, pozor, i já dneska, Moni, jo? I má maličkost od 19 hodin na stage. Po dlouhé, dlouhé době opět zahraju DJský setík a že to bude moc hezká muzika. Pěkné to bude.
1: A pokud máte jako chutě podobné, tak o víkendu je ještě jeden festival, který vás nenechává chladným a máte ho rádi. Naše Michaela třeba ho má ráda velice. U Germanické přehrady Call Festival.
0: Ano.
1: Takže i tam sobota, pátek, sobota, takže jako top vychytávky, že?
0: Je to opět, řekl bych, plný víkend skvělých festivalů, tak my věříme, že si ho užijete. Zítra to bude opět vysílání tak trošku jako náročnější, protože tím, že ty festivaly prostě jedou a my tady s Mončou stejně ráno chodíme, tak no, musíte nás pochopit prostě. Jako, tak to je.
1: No, on se chce vám omluvit, že zítra patrně tady nepřijde Pernický, ale nějaká zombie mrtvola.
0: Nepřijde tady úplně nejostřejší tuška v penále.
1: No, tak pohodě, my to asi přežijeme.
0: Jo? Děkuju, to je tak
1: milé. A bude sranda, když nám potom někdo napíše, ale já jsem si jako nevšiml, že by bylo něco jiného.
2: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
3: Kdy už tam budem.
4: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
5: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
6: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.
7: Požádat o ruku stylově? Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
8: Dab FM anebo apka.

0: Víš, kde je Pržno, Pernický? Ano, pokračujeme v kvízu. Víš, kde je Pržno, Pernický?
1: Mně se líbí, jak to je jako, víš, jak bez pardonu, Pernický, víš, kde je Pržno, tak to je u Morávky někde, ne?
0: Je to u Frýdlantu. Tak... Hned je Pržno a pak je Frýdlant.
1: Jo, to si pletu s Pražmem. To
0: si pleteš s Pražmem, jasně. Aha. Takže víš, kde je Pržno.
1: Pržno vím,
0: no,
1: kde.
0: Tak věz, že i tam máme docela slušnou posluchačskou základnu. Takže
1: nepovídej.
0: Já zdravím jeho Katku, která se rozhodla pro velký životní krok, mění práci. Takže z Ostravy
1: do Pržna.
0: Se... No, ona tam bydlí v Pržně, ale už nebude pracovat v Ostravě, kde pracovávala roky.
1: Ale
0: a začne pracovat ve Frýdlantu nad Ostravicí. No, takže to bude mít poměrně jako blízko od domu, že 20 minut na dochod. Takže jako i taková může být
1: radost
0: pro vás letní éra,
1: tak
0: plná
1: jo
0: změn.
1: Tak když i ty jsi zdravila dneska své kamarády, tak i já si s dovolením pozdravím své kamarády, jestli mohu.
0: No jako můžeš, já jsem neřekla, že jsme kamarádky, jsem řekla, že máme posluchačskou základnu.
1: Aha, tak já bych pozdravil kamarády, já bych chtěl pozdravit...
0: Uďu, Milka.
1: Ondru ze základní. Chtěl bych pozdravit...
0: Ty, ale si to budeme brát od základky.
1: Báru ze střední. No.
0: Dobře, super, jde to rychle.
1: Navíc to jsem...
0: Ty jsi neměl moc kamarádů.
1: A navíc to jsem nebyl, takže v pohodě.
0: My vám děkujeme, že jste to dneska s náma zase vydrželi. S velkou radostí si nás nalaďte určitě zítra v 6. Já tady budu, Pernický tady bude.
1: Pravděpodobně.
0: Pravděpodobně, 100% tady bude. Protože v takovém stavu vždycky podává nejlepší výkony.
1: Těším se moc. Zítra dobré ráno, dobrý den a
0: dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: A dobrou chuť, pokud právě obědváte.

0: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM. Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
3: Dobré odpoledne. Tak dobré dopoledne teda. Dneska Ostrava a okolí Maxima na teploměru doměříme.
4: Já to nedám.
1: Ještě jednou. Pro velký úspěch opakování ceremoniálu.
3: Normální,
1: jo?
3: Tohle pak.
0: Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
3: Dobré dopoledne, 9 hodin právě teď, a pokud vás zajímá, jak dnes bude, naladili jste správnou stanici, protože my vám to řekneme naprosto přesně. V Ostravě a okolí dneska v maximech 19 až 22 stupňů Celsia, později odpoledne bude spíše oblačno a rozhodně počítejte i s lokálními bouřkami. Na horách teploty v maximech do 18, oblačná obloha a teploty v noci kolem 13 stupňů. Dobrý, ne?
1: Tak v pohodě, ustrhneme ti jenom stovku.
0: Fresh zprávy.
1: Fresh zprávy. No a teď zatím škaredý mix 200. Pojďme si dát zprávy.
3: Za ten
1: škaredý mix.
3: Skaredý?
1: Skaredý, no. A já minus 50, protože mi chyběl háček. Pojďme si dát zprávy.
3: Chceš to tak ještě jednou?
1: Jo, dejme ještě jednou.
0: Fresh zprávy.
1: Opakování cemor. No, ještě jednou.
3: Tak počkej, opakování, tak to úplně znova celé. Ještě jednou. Pojďme.
0: Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
3: Oblačná obloha dneska v maximech 19 až 22 stupňů Celsia, na horách teploty do 18 oblačno.
0: Fresh
1: zprávy.
0: Fresh zprávy.
1: Fresh zprávy. Dvě minuty po deváté si dáme zprávy na Freshi. Řidič ujížděl ostravskými ulicemi a zanechával za sebou neobvyklou stopu. Skoro by mu padaly ukradené dopravní semafory. Policisté ho nakonec vypátrali v křoví, kde se snažil schovat. Ukázalo se, že za volant usedl přes zákaz řízení, platný do roku 2029. Ostrava otevřela v Bělském lese nové dětské hřiště o 2 měsíce dřív, než se plánovalo, kdysi v místě stávalo oblíbené dřevěné hřiště. Policie, státní i městská, také zástupce BESIPu vyrazili na novojičínskou cyklostezku Koleje. V rámci kampaně Na kole jen s přilbou apelovali na to, aby základní ochranou pomůckou používali všichni cyklisté. Na cyklostezce preventisté kromě užitečných rad rozdávali i drobné dárky, reflexní prvky a také cyklomapy. V křižovatce u havířovského autobusového nádraží se včera dopoledne staly 2 dopravní nehody. Při první se srazily 2 dodávky, při druhé 2 osobní vozy. Druhá se obešla naštěstí bez zranění.
0: Zprávy.
1: Fresh zprávy.
0: Doprava. Doprava.
3: Opatrně na dálnici D48, 8,5 km ve směru na Frýdek Místek. Sražené osobní auto nákladním vozem, na místě je policie. Také opatrně v Kravařích, Bolatická ulice, je nahlášena srážka nákladního a osobního auta. Taktéž policie tuto nehodu vyšetřuje.
1: OK, teď se pojďme podívat na Slovenskou ulici. Policejní BMWčko tady hlídá. Ulice je ruská, tady je pro změnu bílá oktávka, jezdí a chytají. Tak opatrně, šťastnou cestu.
3: A co?
1: No, ahoj třeba, že?
3: Jo,
1: nebo
3: ahoj,
1: jako,
3: no.
1: Když tak k, jo, prosím tě.
3: Čau, zítra, čau. Ahoj.
0: Doprava?
1: Doprava.
0: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov. Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Letní rande, stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi.
2: V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
4: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Fresh Radio.
8: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
7: All day, every day.

0: Best of Fresh.
1: To dobré ráno. Víte, jak to udělá opravdu úplně jiný den?
2: Jako lidem, které neznáš.
1: Opravdu. My, vážně, když se potkáváme v tramvaji, tak jsou tam lidé, kteří normálně, když se třeba sedneš poblíž, tak jako fakt aktivně pozdraví.
2: Ano.
1: A to je o hodně příjemnější. A potom se i loučíš, tak řeknou, přeju vám krásný den, jak
2: jo,
1: to dneska udělal.
2: Je to tak. A navíc, Moni, nevím, jestli to víš, nebo určitě to víš, ale slovíčko nebo slova dobré ráno mají několik podob. Několik podob, jo.
1: Jakože můžeš říct dobré ranko.
2: Ne. Podle pocitu a nálady, prosím tě, řekni mi dobré ráno, tak jak zho dneska říkala lidem v tramvaji ty.
1: Dobré ráno.
2: Řekni dobré ráno, takže ale jako je dobré, ale víš, že nestíháš, všechno je tak.
1: Dobré ráno.
2: Jak?
1: Dobré ráno.
2: Řekni dobré ráno svůdně, někomu, kdo se ti maličko líbí.
1: Dobré ráno.
2: A teď řekni dobré ráno někomu, koho nemáš ráda.
1: Tomu ani neřeknu nic. Ne, to bych řekla, já vždycky zdravím, jo.
2: Tak jak bys řekla
1: nevím,
2: dobré
1: asi
2: ráno?
1: Asi jako normálně, ale dobré ráno.
2: Dobré ráno. A řekni naposledy dobré ráno naštvaně ještě nějak jako.
1: Dobré ráno.
2: A jak bys si řekla dobré ráno my?
1: Že jsem tě zdravila dneska, ne? Tak si vzpomeň.
2: Já nevím, jak zdraví. Já právě přemýšlím.
1: Já jsem řekla dobré ránko, ne?
2: Jo, dobré ránko, mě zdravíš hezky, no, celkem. Jo, to je pravda, no. Jo, ok, dobře.
1: Jako úplně dívej, nestřílím ohňostroje, ale...
2: Ale mohla bys se třeba Honzíčku, dobré ráno, ti přemazleko!

0: Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Německý DJ a producent André Tannenberg, tedy ve zkratce ATB, rok 1999, ze svého tehdy debutového alba vydává 9PM, single hit, který se stal objevem tohoto roku, nebo megahitem tohoto roku. Jenom v samotné Anglii se ho prodalo skoro milion kusů. Pak přišlo ještě Don't Stop a v podstatě od té doby vždy co 2-3 roky vydává nové album a pořád zásobuje kluby novými peckami a my dnes dáme tedy tu nejúspěšnější.
0: Alešův Old School.

0: Alešův Old School. Na Fresh Radio. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Fresh Radio.
3: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
4: All day, every day.

0: Best of Fresh.
1: Aktivně neřídíš,
2: no jasně,
1: jo?
2: Jako párkrát mě potkali, ale to ještě pravěk, nebo to už je pravěk.
1: No právě, tak. To ještě psali pokuty na psacím stroji. To je
2: to dost možné, no.
1: Takže já bych jako ti chtěl ukázat, jak taková silniční prohlídka s policistou, který naměří vysokou rychlost, vypadá. Já budu dopravní policista, ty budeš řidička automobilu, který překročil rychlost v obci o 30 km, OK?
2: Tak tolik bych nepřekročila, zase jako reálně
1: Pernický. O 10, dobře.
2: No, dobře.
1: O 10 bys překročila. Tak jdeme,
2: jo.
1: Pojďme na to, jo.
0: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.
1: Stáhněte si to okýnko okamžitě.
2: Dobrý den.
1: Dobrý, tak slečno, teda paní, no, jestli víte, proč jsme vás zastavili, no. Víte, co jste udělala?
2: Řeknete mi to, nejsem si vědoma.
1: To si děláte srandu, jak jako nejste si vědoma? Jako to nemyslíte vážně, tak, snad ne. Tak my tady jedeme za vámi se přes půlku Ostravy, jako tak je to
2: Jela jsem rychle.
1: Vy se mě ptáte?
2: Jela jsem rychle.
1: Tak, jela jste rychle, překročila jste rychlost do 12 km v hodině. Předložte řidičské oprávnění, občanský průkaz, děkuji. Technické osvědčení. O, kolegové, pojďte už. Technické osvědčení od vozidla.
2: Prosím. Mhm. Myslíte si, že by to šlo urychlit, vzhledem k tomu, že tady... Chápete?
1: Jo. Ne. Já to vypíšu s kolegou a zaplatíte pokutu 1500 na místě, nebo chcete kartou, nebo složenkou?
2: To jde i kartou už v dnešní době.
1: Jde to kartou, no.
2: Tak jak? Dívejte, já jsem opravdu nikdy žádnou pokutu nedostala, tak jestli to jde kartou, tak asi kartou.
1: A nechcete to nějak jako jinak vyřešit tady tu pokutu?
2: To si mě ptáte?

0: Vladimíra Moškovského.
1: Armand Van Helden a A-Track, tyto dva producenti a DJové, se spojili do projektu Duck Sauce a v roce 2001 vydávají single Barbra Streisand. Jednoduchý funky houseový beat, sample od Bonnie M a k tomu vtipný refrén udělali z tracku naprosto globální hit a ten se hraje dodnes. Barbra Streisand.
0: Millennium Lumíra Moškovského. Barbra Streisand.

0: Krajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
6: Fresh Radio.
7: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
8: All day, every day.

0: Indy přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: JJ, Jirka a Javorský na Fresh Radio.

0: Doprava. Doprava.
1: A jdeme na to. Dobré dopoledne. Žádná nehoda v regionu, v našem velkém, světovém, mezinárodním. Jenom dodám zase něco z vlastní cesty. Teďkom jsem do rádia, pokud jedete zrovna přes Fifejdy po Hornopolní. A nebo možná spíše naopak, od křižovatky u Starého pivovaru. To znamená křižovatka Českobratrská, Hornopolní a Varenská, tak právě odbočka směrem na Hornopolní k pivovaru. Tam zrovna stojí zastavené rozblikané policejní auto, zastavili tam nějakého jiného řidiče, ale co se tam děje, netuším.
2: Doprava?
0: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
3: Fresh Track, novinka na Fresh Radio, zaručeně první v českém éteru.

Taková zajímavá informace, která jsem teď právě objevil a upřímně mě i překvapila, i když na druhou stranu ne úplně, protože pohonné hmoty, že jo, o víkendu nám padl ten strop, takže jsou někde o hodně, někde i o 8 korun dražší, někde třeba o 2, o 3. Já, co jezdím po Ostravě, tak registruju, že jedno je tak většinou 44 pade, druhé 42 pade, ty nevím, který je který. Ale teď, co mě teda překvapilo, tak z regionů, které sousedí s Německem, přichází zpráva, že Němci stále jezdí tankovat do Česka, i po zrušení toho zastropování se jim to pořád vyplatí. A když jsem se díval na aktuální cenu nafty v Německu, tak tam je to 2,20 eura, to je šílené číslo, 2,36, mi tady teď třeba i skočilo na nějaké benzínce, to je skoro, no, přes 50 korun. Takže když přepočtem tu naši českou za 1 litr za 42 koruny, tak to bude nějakých kolik, euro 70, euro 80, to je velký rozdíl. To chápu, že i bohatý Fritz radši bude jezdit do Česka, dělal bych to úplně stejně.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

Dáme se i na takové lehtivější téma, když máme ten postředeční den. A i když to, ale jo, svým způsobem je, tanec dotyče, jak se dneska moderně říká pole dance, tak když si tohleto představíte v hlavě, tak vás samozřejmě napadne určitě nějaká postava mladé ženy, potažmo samozřejmě muže, když nevím, tančí chlapi pole dance, těžko říct, možná jo, možná je všechno. A věkově to máte posazené asi v hlavě v nějakém rozmezí, no tak teď vám možná na první dojem některým zkazím chuť k jídlu, ale objevil jsem, že existuje asi rekordmanka v téhleté oblasti, Italka, která tančí u tyče, a teď dobře poslouchejte, v 82 letech. A díval jsem se na video, jako tak, jak si nejvíc řeknete, ježiš, to musí vypadat hrozně. Normálně ne. Samozřejmě, není to tělo pevné, mladé, jak obvykle bývá zvykem, ale jinak musím uznat, že pohyby, síla a všechno tam funguje úplně stejně. A u ní je to i navíc tím, že před tímhletím, nebo ve svém aktivnějším věku, jezdila téměř závodní lyžování, taky se starala prostě o to tělo, fitness a podobně. A sama říká, že prostě věk je jenom číslo, že jí nezajímá, kolik je, a naopak ten věk, ne že by s ním bojovala, ale dává mu najevo, že prostě jí to nezajímá, ten nějaký tachometr životní. Tak kdybyste se chtěli podívat, Italka, která žije v Turínu, jmenuje se Idiana Abignete. A jako fakt je to zajímavé.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Radio.

0: Stegosaura!
1: Vteřinku, jenom něco pošlu.
0: On chodí, jde k nám.
1: Jo, jo, už to skoro mám.
0: Je, ty seš ale roztomilej.
1: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
2: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
3: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: No, super.
5: Co no, super?
4: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
5: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz
6: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
7: Oslavit výročí svatby stylově?
8: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
9: My už tam budem.
10: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
8: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
11: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
12: Být či nebýt? Toť otázka. Ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Tam.
1: Doprava.
2: No, rád bych nějakou dopravu řekl, ale vypadá to, že v regionu je dneska zase poklidné dopoledne, protože ani minulou hodinu, ani tuto hodinu žádná nehoda, tak ať to sviští.
1: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
3: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10.

0: si tak nějak jako vnitřně říkám, jak máme ty různé politiky z jiných zemí, tak jak se chová ten náš nejvyšší politik, ten vlastně ne, druhý nejvyšší je prezident, že jo, ten je český, ale Andrej Babiš jakožto Slovák, jestli z novináři, no on je má tak nějak jakože arrogantně na háku, že to je jeho klasický postoj k většině věcí. Ale teď, když se podíváme na jeho rodnou zemi, tedy na Slovensko, tak zase Slováci se pro změnu baví jiným, jejich politikem, teď už víceméně bývalým, když politik možná, ale jo, je to taková funkce už poměrně vysoko. Předseda Rady fondu na podporu umění. Ten měl včera takovou jakože neplánovanou návštěvu novinářů. Příčina je taková, že se spekulovalo, že zaměstnanci tohoto no, úřadu, nebo spíš fondu, tedy lépe řečeno, našli ve svých kancelářích odposlechy. No a novináři pochopitelně zvědaví, drzí, tady opravdu to slovo je na místě, tak chudáka ho chytnou sotva vyleze ve dveřích, ten před nima nejdřív začne utíkat, pak se někde schová. No a potom to pokračuje dál, kdy zase ho čapnou nějakých dveří, tak před nima začne zdrhat už solidním tempem. Po schodech dolů a málem se tam chudák jakože praští o auto, jak vyběhne ven po schodech. No tak každý politik reaguje nějak na otázky, na které nechce odpovídat, že jo?
1: Jirka Javorský je fresh, buď taky!

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

se před časem změnily zákony, kdy se některé věci u vody nesmí. Já jsem přemýšlel, jestli tady máme nějakého v týmu rybáře. Nenapadá mě nikdo. Možná Marek odpoledne, on je takový, on by to ale zase jenom chytal kvůli toho jídla, že jo? Přitom to má být pro to potěšení hlavně. Tak dneska už je moderní, že když jedete někam na ryby, tak si vezmete nějaký maličký skládací stan a už tohle to je problém. Protože podle zákona takzvaně nelegálně kempujete a můžete za to dostat pokutu. No jelikož asi ten nepořádek, což byl ten hlavní důvod, je už větší po těch rybářích, u těch rybníků a nádrží, tak policie se na to letos začala zaměřovat ve velkém a už za těch pár prázdninových týdnů jsou desítky kontrol, všude možně i spousty pokut. A dost často ti rybáři ani neví, že třeba tím, že tam mají ten svůj bivak na den, na dva, na tři, tak už tím porušují vlastně tenhle ten zákon. I když jsou slušní a čistotní a uklidí po sobě, tak už i ten stan je problém. Tak pokud jste mezi rybáři aktivní, doporučuji dostudovat, ať vás potom nepřekvapí, pánové, s průkazem. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
1: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
2: Víkend na chatě, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
5: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště

0: Domov je v bezpečí. Víme, jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Krajiva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Krajiva.cz.
2: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklad Heřmanice.cz.
3: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskidek.cz.
5: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu. Čau, Max Tara.

0: bych si dovolil takové lokální rýpnutí, které ale není moc pozitivní, hlavně tady se týká Ostravy a největší nebo nejvýtěženější cesty zvané Rudná. Tak co, jak se vám jezdí těch pár dnů po té, co je skoro už celá otevřená? Zbývá jenom ten úsek od Brontosaura, kousek, že jo? Tady si dovolím takovou malou vsuvku, asi 2 nebo 3 týdny zpátky jsem jel v neděli tímhletím úsekem. A co mě překvapilo, že jsem čekal v řadě od Havířova vlastně až úplně na úplném konci té rovinky, takže asi tak 15 minut, než jsme se dostali k semaforům. A říkal jsem si to, chápu, že tam je nastavený pracovní režim, ale v neděli? A když jste samozřejmě blíž a už o to víc vnitřně zuříte a vidíte, že z těch bočních směrů vůbec nikdo nevyjíždí, protože byla neděle. No, občas si říkám, že umělá inteligence a semafory, to by mohla být první jakoby reálná varianta, kde se to dá používat, a kdyby to nemělo nic kazit, ale to je zatím hudba budoucnosti. Ale teď teda zpátky k té Rudné, jo. Tak jestli si užíváte, že se po ní dobře jezdí, no tak zase už nebude, jo. Je tady nová zpráva, i když nevím teda, jak pro koho, pro mě teda nová. A Rudná opět bude z části zavřená, tentokrát hned od 1. srpna, na zhruba 3 týdny, ale víme, jaká je ta realita. A opravovat se bude úsek od Zábřehu směrem až do Poruby, protože je taky zničený samozřejmě a je třeba to udělat, což chápeme, no. A má to sebou spoustu nevýhod, jednak budou různé objízdné trasy a druhak třeba po Rudné nedojedete ani do Šopinu, ani na dálnici a podobně pravděpodobně. No, to bude zase veselo, to zase budou komentáře, co?
1: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: 11.36 aktuální čas. Nevím, jak je tomu teď právě u vás, ale tady v centru Ostravy začalo solidně lít, doslova do písmene. A vypadá to moc hezky, když sedíte vevnitř, ale zrovna být venku ve chvíli, kdy člověk na to není připravený, no tak promoknete, že jo, to se dějou i horší věci. Mám tady teď zase jedno takové něco na zahřátí, možná pokud jste zrovna zvenku promoklí, i když na zahřátí, to nebude moc na zahřátí. Pojedeme do světa nejslavnějších hvězd a celebrit. Charlie Sheen, jeden z nejkontroverznějších herců současné doby, který má za sebou aféry se vším možným, závislosti na všem možném a tak dál, tak má i dcery. A jedna dcera se teď rozhořčeně ozvala v médiích, že tata mi nedal ani korunu. Myšleno samozřejmě v dospělém věku. Dříve ji asi podporoval. A jelikož tahle ta dcerka, tuším starší, zvaná Sammy Sheen, od 18 let funguje na platformě OnlyFans, tak tu informaci dala takovým způsobem najevo, že se vyfotila, jak drží své trošku výrazně upravené poprsí a pod tím je text ve smyslu tyhle mi vydělávají na život. No, myslím si, že ten impuls, proč tohleto se objevilo teď v médiích, je takový, že paradoxně své mladší dceři Charlie Sheen nedávno koupil auto a nezrovna levné, takže zřejmě tahle tam to nese těžce a o to víc si do toho rýpla, že nemá vůbec žádné tátovy peníze. A ten jich má, že? I když, jo, má, v tom dokumentu vlastně říkal, že jako není na tom úplně špatně. Co se týče financí, co se týče zdraví a tak dál, tam je to hodně velký otazník.
1: JJ, anebo trocha sarkazmu, ještě nikoho nikdy nezabila.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Secesní restaurace Ondráž ve Svejadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.
2: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
0: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: tak říkám, kdo mě dneska bude střídat, protože včera, když dorazil kolega Roman Pastorek, tak dorazil v obležení dětí, jedno bylo i jeho dokonce, tak mám takové tajné podezření, jestli náhodou nejede soukromou mateřskou školku přes léto. A víte co, abych mu udělal naschvál, napište mu, jestli vám nepohlídá dítě, ještě nabízím slevový poukaz 20% javorský. On bude mít radost.
1: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!

0: Doprava. Doprava.
1: Pár minutek zbývá do poledne. Venku trošku napadalo. Ještě je tady sice zataženo, ale myslím si, že déšť v centru Ostravy přestává. Nicméně rázem máme nějaké nehody. Ne, že bych měl z toho radost, samozřejmě, to tak jenom zní. Tak, na Frýdecku u obce Hrádek, když jedete po obci, je to maličká obec, tak po hlavní cestě, kousek od benzínové stanice, nehoda nákladního a osobního auta, na místě zasahují složky záchranného systému. A druhá komplikace, Ostrava, část, co to tam je, to jsou prostě, no teď sám nevím, prostě Plzeňská ulice. Když jedete po Plzeňské, tak nad Mitrovickou, nad tím nájezdem, nehoda dvou osobních automobilů.
0: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov. Fresh Radio.
2: Jsme metropolitní rádio. I can't seem to tell you how long enough.

0: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
0: Siesta. Siesta. Siesta. Siesta. Muzika.

pár minut po 12. hodině, tady je stále siesta na Freši. Trošku jsme přivezli malinko i deště, ale tak ono to je třeba. Dobrou zprávou je, že by to snad mělo být jenom tak někdy do 8. večerní, takové ty přehánky. A pak už by mohl být klid, což je dobrá zpráva i pro vás, kteří se chystáte na Štěrkovna Open Music. Dáme určitě dobrou muziku, budeme zmiňovat jak festival, tak zajímavého hosta, který nás dneska navštíví, a přidám i nějaké další bonusy. Třeba Kelina už za chvíli. Fresh!

0: Krát mě potkali, ale to ještě pravěk, nebo to už je pravěk.
1: No právě, tak. To ještě psali pokuty na psacím stroji. To
0: je to dost možné, no.
1: Takže já bych jako tě chtěl ukázat, jak taková silniční prohlídka s policistou, který naměří vysokou rychlost, vypadá. Já budu dopravní policista, ty budeš řidička automobilu, který překročil rychlost v obci o 30 km, OK?
0: Tak tolik bych nepřekročila, zase jako reálně
1: tak Pernický. O 10, dobře.
0: No, dobře.
1: O 10 bys překročila
0: určitě. O 10 bych překročila.
1: Tak jdeme, pojďme na to, jo.
2: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.
1: Stáhněte si to okýnko okamžitě.
0: Dobrý den.
1: Se stalo. Dobrý, tak slečno, teda paní, no, jestli víte, proč jsme vás zastavili, no? Víte, co jste udělala?
0: Řeknete mi to, nejsem si vědoma.
1: To si děláte srandu, jak jako nejste si vědoma? Jako to... To nemyslíte vážně, tak, snad ne. Tak my tady jedeme za vámi se... přes půlku Ostravy, jako tak je to
0: Jela jsem rychle.
1: Vy se mě ptáte?
0: Jela jsem rychle.
1: Tak, jela jste rychle, překročila jste rychlost do 12 km v hodině. Předložte řidičské oprávnění, občanský průkaz, děkuji, technické osvědčení. O, kolegové, pojďte už. Technické osvědčení od vozidla.
0: Prosím. Mhm. Myslíte si, že by to šlo urychlit, vzhledem k tomu, že tady... Chápete?
1: Jo. Ne. Já to vypíšu s kolegou a zaplatíte pokutu 1500 na místě, nebo chcete kartou, nebo složenkou?
0: To jde i kartou už v dnešní době. Jo.
1: Jde to kartou, no.
0: Tak dívejte, já jsem opravdu nikdy žádnou pokutu nedostala, tak jestli to jde kartou, tak asi kartou.
1: A nechcete to nějak jako jinak vyřešit tady tu pokutu?
0: To se mě ptáte?
2: Best of Fresh.
3: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
4: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Požádat o ruku stylově?
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
8: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
9: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
10: Mami, mami, mimino stegosaura.
11: Vteřinku, jenom něco pošlu.
10: On chodí, jde k nám.
11: Jo, už to skoro mám.
10: Ty seš ale roztomilej.
11: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
12: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
13: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Elton John a taky Britney Spears a Hold Me Closer. No a dneska už to začíná Štěrkovna Open Music, čtvrtek je tady. Já jenom připomínám, že brány areálu se budou otevírat od 15. hodiny. No a v rámci dnešního line-upu už v 15.40 pokáč dětem, od 17.50 koncert Michala Prokopa a skupiny Framus 5. David Koller to bude hvězda programu na Štěrkovně od 20:30 a večer ještě nářez v podobě kapely Dimitri. Myslím, že hodně zajímavá může být i další Kofola stage, kde vás čeká René Dank od 16:45. Pak Hleněné oči, což je taková velmi zajímavá partička ze Slovenska, Kontrafakt 21:45 a večer ještě Kapitán Demo. Bude toho hodně, myslím, že se těšíte. Dneska sice možná pláštěnky sebou, ale ty další dny už má být docela hezky, tak si to užijeme. Takže ať je Štěrkovna, sejdeme se na festáku, startuje se od 15 hodin, kdy se otevírá.

0: Dnešek je takový hodně deštivý, je zamračený, ani ty teploty nic moc a vypadá to, že právě dnešní den a stejně tak pondělí budou nejchladnějšími dny za to poslední období, ale máme dobré zprávy, protože v rámci příštího týdne už se má oteplovat a od poloviny by mohla teplota překračovat až 30 stupňů Celsia, takže nás čeká takový hezký závěr července, kdyby se to mělo celé trošku vylepšit a zase si užijeme asi i letních hradovánek, jako je koupání a ty další věci. Co se týká toho aktuálnějšího počasí, tak dneska ty přehánky ještě budou docela dlouho do těch večerních hodin. No a v neděli a v pondělí pak ještě taky ty zmíněné přehánky nebo bouřky. Ale pak už, jak jsme zmiňovali, další týden, který bude fajn a bude to zase v tom letním režimu, tak se těším. Za chvilku od nás Bob Sinclair, Calvin Harris a nebo Give Me a Sign. Táme za chvíli.
1: No, super.
2: Co no, super?
1: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
2: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Kdy už tam budem.
4: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
5: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
6: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
7: Moje auto mě reprezentuje.
8: Automička IMO.
7: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
8: Automička IMO.
7: Perfektně umyté auto od 109 korun.
8: Automička IMO.
7: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
8: Automička IMO.
7: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.

Love Generation, jeden z dneska už kultovních tracků Boba Sinclaira na Freshi. A dneska doporučujeme obzvlášť o to více poslouchat Alešův Fresh Mix, protože dneska to bude s hostem, už jsme to zmiňovali i včera, Andrea Pomeje, která bude vystupovat na Štěrkovně dneska večer se svým DJ setem po 23. hodině, tak dneska od 5 do 7 živě zahraje určitě i tady u nás v éteru, no a taky bude Aleš zpovídat. Tak si to dejte, myslím, že to bude hodně zajímavá kombinace a myslím, že se na to těšíme ještě víc než vy. Fresh Radio. Oh.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí.
2: Jde k nám.
0: Jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
0: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Letní rande. Stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
7: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
9: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
10: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
11: Siesta.

0: Doprava. Doprava.
1: Pár minut po 13. hodině, aktuální kontrola dění na cestách. Máme tady jednu dopravní nehodu, ta se týká hlavní třídy ve Frýdku Místku. Tam se zhruba před necelou hodinou srazilo osobní a nákladní auto, takže tady ještě dávejte pozor, ale jinak zatím relativně klid. Jinak jsem, jak už jsem říkal, viděl policisty na Místecké, byli aktivní, zastavovali některé řidiče, tak možná, že zase budou aktivní, nejenom na Místecké, ale i na dalších místech. Protože taky tady někdo psal, že prý probíhá nějaká bezpečnostní akce a usoudil z toho, že je to proto, že ho zastavili někde v boční ulici a nedal blinker a bylo to za 200 korun, těžko říct. No a pak je tady informace ještě od vás, že na 28. října v Ostravě létá civilní bílá oktávka. Taky tady radši nohu splynu. Jinak hezkou cestu, buďte fresh, dáme další muziku.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.

0: To je track Spankers a Sex on the Beach, jste na Freshi, odpolední dvojka tady nebude chybět ani dnes, po 14. rychlá rota Marek s Mikaelou. Pokud jste stihli včera poslouchat odpoledne, řešili zajímavou historku se zaseknutou lahví Markovou. Best
1: of Fresh. Já bych chtěla vidět, jaká flaška a kde se ti zasekla?
2: Flaška, to je výborná hra, hlavně když je hodně holek a málo kluků, tak to je super.
1: No, ale o téhle flašce si určitě nemluvil.
2: Tak chceš jinou flašku?
1: Já chci tu, která se ti někde zasekla.
2: Včera,
1: a nevím kde a
2: včera,
1: jaká.
2: Včera večer, tak jako lehce taková chuť jako na nějaký speciální nápoj, ano, byl to fernet, a zkusil jsem otevřít.

0: nohu na koberec a z půl litru fernetu mi zbyly 2 deci.
1: Je, a to se říká, že jste věkem moudří, no. Tak nic tady to nefunguje.
0: Někdy příště.
2: Best of Fresh. Fresh. Fresh Radio. Jsme Metropolitní rádio.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Siesta.

0: Takata bro. Nevím, jestli teď zrovna pár minut před půl druhou je ideální čas na kávu, já ji teda mám a možná dělám dobře, protože zase v rámci toho, co zkoumají vědci, se tady přináší pár plusů, které může pravidelná konzumace kávy přinést i vašemu zdraví a jsou to docela dobré věci, nejenom ta známá energie, že vás to jako nakopne, ale káva údajně podporuje jaše játra, že ti, kteří pijí kávu, mají nižší riziko jako rakoviny jater a nebo stučnění jater a tak, jo, takže pijte kávu. Pomocník v boji s diabetem, další plusová záležitost, že ti, kteří denně vypijí 3 až 4 šálky kávy, mají asi o čtvrtinu nižší riziko toho, že by měli třeba cukrovku, zkuste, je třeba to nějak udělat. No a samozřejmě kofein je velkým přítelem našeho mozku a přemýšlení obecně. Tak si jednu dejte, ať máme lepší odpolední pohodu a my k tomu přidáme další muziku.
1: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady.

0: Jste na Freši a teď jsme zaznamenali v posledních dnech trošku divočejší počasí, které se týkalo taky některých lokalit vyhledávaných Čechy v rámci dovolené na Jadranu. A v rámci toho teď doporučují vědci i to, co dělat vlastně, když vás taková bouřka zastihne nečekaně rychle na dovolené na pláži. Tak co je důležité, ihned zmizet z vody, ideálně i z pláže. Samozřejmě úplně ideální je vyhledat nějaký lesní porost, kde je více stromů, ne jeden jediný velký osamělý strom. A je to z toho důvodu, že vlastně na pláži, kde je rovná plocha a písek, můžete být i vy často poměrně rychle tím nejvyšším bodem, tak když tam zůstanete, zvyšujete to riziko, že si takový blesk může vybrat třeba i vás. Doporučuje se v takovém případě, kdy jste tam sami na pláži a už nestihnete nikam odběhnout, dřepnout si, co nejméně se dotýkat země a dát hlavu mezi kolena a možná se i modlit.
1: Rajva, bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Rajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Rajva, určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Rajva.cz.
3: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Siesta.

0: Dneska startuje festival Štěrkovna Open Music. My jsme tady nedávno měli Davida Moravce a ptali jsme se mimo jiné na to, jak v rámci toho bohatého programu je složité bukovat ty největší hvězdy a s kým byl třeba největší problém.
1: Best of Fresh.
2: Dnes ve studiu speciální host, hlavní šéf Štěrkovna Open Music.
3: Ano.
2: David Moravec. Koho byl největší problém zabukovat, když to takhle řeknu?
4: My jsme ze začátku velmi trpěli tím, že před náma na Hlučínském jezeře se konala jiná festivalová akce, byl tam dva ročníky, ten druhý skončil průserem, kapely se vracely z hranic, že se jim nezaplatilo, pamatuju si, že tenkrát Brechta vystoupil, zaspíval jenom 3 písničky, protože nedostali zaplaceno, tak jsme pak měli jako velké problémy.
3: Někoho domluvit.
4: Když jsme řekli, jako, že to je festival v Hlučíně, tak jako všichni řekli, ne, do Hlučína se nejezdí, tam se neplatí.
3: To je strašné potom tady toto vyvrátit.
2: To je blbé, no.
4: Trvalo to pár let, ale dneska jsme zase v situaci, že u nás už chce z té české a slovenské scény hrát každý. A je to jenom o tom čase, jako aby jsme se sladili, protože jsou některé třeba festivalové tour, které, když někdo jede, tak nemůže k nám, protože ano, jsme si moc blízko, nebo prostě jedou svoje vlastní tour, takže jako jsou to spíše jako ty jako vnitřní časové problémy. Ale třeba taková Lucie před x lety nám sama zavolala. Hmm. Její manažer byl u nás s jinou kapelou UDG a strašně se mu festival líbil, líbil se mu ten progres, tak jsme se domluvili a sami zavolali a nabídli jako Lucie jako velkého headlinera. Tenkrát to vyšlo tak krásně, že jsme se po 2 leté pauze vraceli zpátky na jezero z Landek Parku.
1: Best of

0: Doprava. Doprava.
1: Máme tady jednu relativně čerstvou dopravní nehodu. Týká se spojnice mezi Kopřivnicí a Frenštátem. Pod Radhoštěm ve Vlčovicích narazilo osobní auto do plotu, ale je to zřejmě větší, protože to řeší policie, a tak se tam určitě můžete zdržet. Nicméně jděte opatrně, protože je to v zatáčce, není to úplně nejpřehlednější místo. Jinak ale další události zatím nejsou, tak doufejme, že jich nepřibyde. Těšte se na rychlou rotu, kteří už jsou oba dva, jak Marek, tak Michaela tady je za chvilku. Budou řešit ty svoje kraviny, jak už to znáte, každé odpoledne. No a po 17. Andrea Pomeje na Freši s Alešem.
2: Doprava?
0: Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Kdy už tam budem.
7: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
0: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
8: Být či nebýt? Toť otázka. Ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
10: Rychlá rota s Markem a Michaelou na Fresh Radio.

0: Slyšela jsi, co o nás říkal Roman Pastorek?
1: Nevím, co říkal o nás, ale co říkal o našem vysílání, to
0: nějaké,
1: jsem slyšela.
0: Nějaké kraviny, jo, takže my se pozdravíme dneska, ahoj krávo.
1: Ahoj kravoni, jako zní to lépe, než když mi řekneš ahoj krávo, no ale dobře, no.
0: No dobře, tak kravko, nebo kravčo, nebo
1: kravčo
0: kravičko, člověče.
1: Kravčo je dobré.
0: No, začíná rychlá rota. Radio Fresh. Radio Fresh Radio. Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM.

0: Ještě, že se v tom rádiu nemůžou používat jiná lovička sprostá třeba.
1: Jaká myslíš, prosím?
0: Taková ta, že místo kravin by použil něco jiného, to nevím, jak bys mě oslovil.
1: Ne, to já nevím, já bych to musel zase tak nějak zkomolit, aby to bylo příjemné, aby to bylo poslouchatelné, aby ti to prostě tak nějak nevadilo, no a to jsem tak jako, aby to vyznělo lidsky.
0: No ale víš? To na P by moc, jak to by, já nevím, jak by si tohle zjemnil.
1: Na P? Mhm. Počkej, koho myslíš na P?
0: No tak kdyby místo kravin řekl, že tady děl... Ano, přesně tady
1: počkej,
0: tenhle...
1: ukázal jsem kosočtverec, jo, kdybyste chtěli vidět. No to bych z toho musel udělat nějakou pitominu.
0: No právě. Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz All day, every day.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Staré dobré bubínky, kapela Safri Duo, Play It Alive, neboli taky to Bongo Song, no a já mám takovou story, víš, ze včerejška.
1: Už zase.
0: Chceš ji slyšet?
1: No chci, počkej, a kdy se ti to jako mohlo stát, když jsi odjel odtud a jel si domů?
0: Jsem,
1: tak jaká story
0: jsem,
1: se ti mohla
0: přihodit? Jel jsem do kostky. Jel jsem nakupovat do Nové Karoliny, do obchodního centra Forum Nová Karolina.
1: Dobře.
0: Dobře. A

0: byl jsem si nakupovat věci, protože jsem se rozhodl, že zhruba po nějakých 5 letech teda bych se mohl podívat taky na dovolenou, abych zjistil, jak to vypadá za luhy a háji České republiky.
1: Ano, to já jsem ti schválila, ty jsi chvilku otálela, já jsem říkala jen jeď.
0: Ne, ty jsi mě kopala do zadku, abych jel, takže ano. A já jsem si byl dokoupit ještě nějaké věci, a dokoupil jsem si plavky, dokoupil jsem si kalhoty s luhým tím a ještě jsem si koupil nějaké kraťasy. Teď přijdu domů a ukazuju to mamince a takové je to klasické, to je krásné, to je nádhera. A stejně to máš na hovno.
1: To ti řekla máma.
0: A já říkám, no dovol, teď to mám na dovolenou a to. No a co potom budeš dělat dál? Já říkám tak, že já potom umřu a třeba příští rok napojedu na dovolenou. A ty jsi ale debil.
1: No počkej, tak to vynosíš takže, i tak, ne?
0: No tak jasně, ale... No,
1: tak ta tvoje mama co jako? Ona ti nechtěla dopřát? Nebo já to nechápu.
0: Nechápeš to?
1: Maminko, no.
0: Prostě opět ne jakože vyhazování peněz. Na jednu akci.
1: Ty, ale víš, to je normální. Vezmi si, já to myslím, že ještě i můj táta to tak dělá a moje babička na to byla specialistka. Když teda umřela, tak jsme našli spoustu balíčků a nových věcí stále zabalených, které prostě jako nebyly použité.
0: Hele, já jsem jí to vrátil obratem, protože já jsem jí koupil nebo byl jsem jí vyzvednout 2 nové noční košile.
1: Ale nepovídej.
0: A už asi měsíc a půl zpátky, nebo když jsme se bavili o tom, jak jsem parkoval na tom chodníku.
1: Co tak bude.
0: No tak já se tě zeptám, myslíš si, že někdy spala v těch nových nočních košilích?
1: No a ještě šetří.
0: Ani jednou. Rychlá rota. Aneb dva, co nezastavíš. Rychlá rota.

0: Katy Perry, Hold and Gold.
1: Pravda nebo lež?
0: Tak jo, tak ještě jednou naposledy. Hrajeme o 2000 korun do Bernice, což je Grill and Wine restaurant tady u nás v centru Ostravy, Křižovatka, Stodolní a Poděbradovy ulice.
2: Ano, to je pravda a pravda nebo lež, vaše naše oblíbená soutěž, protože tohle Marek právě neřekl, on to zapomněl už.
0: Ne, já jsem to schválně nechal na tebe, aby si nevypadala, si dneska nepřipadala méně cená, víš, tak jako, aby jsi byla happy. Kdybyste viděli, jak se tady rozářila, jak i ty líčka tady zružověla. Jdeme na otázku. Je hodně zákeřná a věřte nám, že dneska to bude opravdu takový podvod na vás, že to možná ani nepochopíte. Je pravda anebo lež, že jsem si včera v obchodním centru Nová Karolina koupil nový řemínek na hodinky?
2: 777 337 136.
1: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovy. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Chocoboss. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss.
1: Vyhrávej skvělé ceny! Ten pocit, když kafe nestíhá. Rychlá rota na Fresh Radio s Markem a Mikaelem.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Buď fresh! Fresh!

0: Eminem. My name is Kravoň.
1: Já jsem zapomněla, jak jsi mě pojmenoval.
0: No vidíš to.
1: Kravča. Kravča.
0: Kravča. Kravča. Třeba. Třeba. Tak jo, neděláme si legraci, jdeme na to.
2: Pravda nebo lež?
1: Tak teď, milí kamaráde, teď jim to pěkně vysvětli.
0: Já
1: jak to bylo s tou soutěží dneska, pravda nebo lež?
0: To bude, protože hrajeme o 2000 korun, kde jinde než do Bernice, jo. A my jsme říkali, že ta otázka je velice zákeřná,
1: ano.
0: A protože vy, co nás znáte a posloucháte od začátku, tak musíte už vědět, že může být pravda úplně všechno, mm-hmm. ale taky, že úplně všechno může být lež. A v tomhletom případě to byla pravda. Jo, protože já krom toho, že jsem si koupil nějaké hadry na sebe, tak jsem si byl pořídit i nový řemínek.
1: Ano, aby byl celý krásný, Marek, a sluší mu to.
0: A vy buďte rádi, že jsem vás ještě neposlal do drogerie, protože to, co jsem kupal v drogerii, to nechcete ani slyšet, ani náhodou. Takže ten, kdo nám tady poslal tuhletu hlasovku, počkej, je tam nějaký ten podpis? Jo, Danek. Danek s koncovým číslem 437 poslal dvě hlasovky, jo? Dobře poslouchejte, nebudu to přerušovat.
3: Ahoj, je to pravda? Ahoj, asi je to lež.
0: Moc krát děkujeme.
1: Ten se ho tak nádherně vybruslil. To je přesně to, co jak jako vlastně oni neví, no.
0: Oni neví, my jsme strašně rádi, že oni neví.
1: To my chceme. To my chceme jako dobré, kreativní, pěkné, fajné, ale vybrali jsme někoho jiného.
0: Jo, přesně, fajné a pěkné. Lenka, koncové číslo 754 a v tomhletom týdnu je to třetí holka.
1: A já ti něco řeknu, můj milý drahý.
0: Ano.
1: Že tohle jsme tady ještě neměli.
0: To jsme tady ještě neměli
1: a vypadá to... U nás odpolední vysílání neměli.
0: Vypadá to, že holky mají větší chuť na stejky než chlapy, jo? Takže...
1: Holky jsou drsně.
0: Zatím teda gratulujeme a uvidíme, jak to dopadne zítra.
2: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Metropoli. Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
4: No, super.
2: Co no, super?
4: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
2: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz.
5: Mami, mami, mimino stegosaura.
4: Vteřinku, jenom něco pošlu.
5: On chodí, jde k nám.
4: Jo, jo, už to skoro mám.
5: Je, ty seš ale roztomilej.
4: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
7: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
8: Moje auto mě reprezentuje.
9: Automička IMO.
8: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
9: Automička IMO.
8: Perfektně umyté auto od 109 korun.
9: Automička IMO.
8: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
9: Automička IMO.
8: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
10: Oslavit výročí svatby stylově?
11: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
12: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
13: Ten pocit, když kafe nestíhá. Rychlá rota na Fresh Radio. S Markem a Mikaelem.

0: Doprava.
1: 15. hodina je tady, pojďme se společně podívat na dopravu. Ludgeřovice, což je obec na Hlučínsku, tam je dopravní nehoda na ulici Rybářská. A víc k tomu není, tak je tam jenom dopravní nehoda, OK, nic víc vám neřeknu. Silnice číslo 58, Kopřivnice, Vlčovice, což je okres Nový Jičín, tam je dopravní nehoda osobního auta, který to napralo do plotu. Tak opatrně i tam.
0: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
4: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

0: zpívat a dívám se z okna. Vy, co jste v centru Ostravy, mě určitě podpoříte taky, protože do toho se hodí, do tohoto počasí se hodí akorát.
1: A to jsem teda velmi zvědavá.
0: Písnička od Petra Kotvalda.
1: To jsem teda velmi zvědavá.
2: Bral jsem po dvou dlouhé schody, smáčeli nás proudy vody. Jo, místo toho bys mě podpořila,
1: promiň,
2: tak,
1: ale
2: teď tu někdo zhasnul ještě, rozumíš, no.
1: No tak jako promiň, ale já tě málo kdy slyším zpívat, já asi nemám teďka víc slov, bylo to úžasné, dělej to ne tak často.
0: Aha, dobře, díky moc, ty.
1: Ostrava. Fresh.

0: mě teď málem naštvala, hele.
1: Ježíš, pardon, ale to nebylo tím počasím teda.
0: Ne, to
1: naštěstí,
0: nebylo tím
1: doufám.
0: Počasím, to ne.
1: No. Jakže dneska takové proměnlivé, takové aprílové bych trošku řekla.
0: Já myslím, že bych vyměnil duben za červenec.
1: Člověče, možná i jo, no.
0: Ale zase,
1: a v dubnu sněžilo ještě.
0: Přesně, jsem to chtěl říct, kdyby začalo sněžit, tak by to bylo úplně pospřeházené, no. Ale nevadí, ne.
1: Tak letošní festivaly, v podstatě, že dneska začala Štěrkovna Open Music,
0: no.
1: Tak to mají takové vlastně, vždycky ten první den trošku zapršelo. Hele, Bící, si pamatuješ?
0: Ve tři hodiny to otevřeli,
1: tři,
0: že?
1: No,
0: úplně přesně, tak
1: úplně přesně.
0: To jim pán Bůh dává znamení, že můžou začít.
1: Ano, to jsou pořádné hromy a blesky, které se tam budou dít. Jakože Bící vlastně taky začali deštěm, na Kalorsech taky pršelo, tak jako to by nebylo fér, kdyby Štěrkovna to měla bez deště. Já si myslím, že by to nebylo fér.
0: Hele, a nezačíná ještě jeden festival u Žermanic?
1: Jo,
0: ale až zítra,
1: ten je zítra.
0: Že? No, tak to no, zítra tak bude to pršet, možná taky ne.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediný až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Minisklady Heřmanice.

0: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
1: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli – bezkýdek.cz.
3: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená

0: kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz.
1: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Ano, konec světa, ten se blíží, protože nám Radan právě zakázal jít dnes na jakýkoliv festival a všichni si máme sednout k televizi, protože ve 20 hodin na druhém programu veřejnoprávní televize startuje Sandokan!
1: No, nekecej!
0: Jo, normálně, dva díly po sobě.
1: Marku, seriál našeho dětství, teď to čtu.
0: No, jasně.
1: Pivo, tak, popcorn a večer je náš.
0: No, nevím, jestli popcorn, ale to pivo by bodlo. Ale když jsme u toho Sandokana, tak by mohli dát ještě španělský seriál, který se jmenuje Kuro Jiménez. Znáš to?
1: Tohle já zrovna neznám. Sandokana ještě, jo.
0: Japonský seriál Goro Bílý pes.
1: Goro, jasně.
0: A ještě jeden japonský seriál, jmenovalo se to Sokol strážce noci.
1: Mm-mm. Já mám ještě, víš co?
0: Teď australský seriál Skippy.
1: No to jsem chtěla říct, Skippy ho znám já.
0: Další australský seriál, co přináší řeka.
1: Aha.
0: A to je asi všechno.
1: A to je všechno. A Skippyho já jsem milovala.
0: Mně by to stačilo.
1: A to bylo taky moje. A Sandokan, no tak jako, jak vypadá to počasí, já nemám dneska žádný jiný plán, tak je dost pravděpodobné, že třeba jako se podíváme.
0: No počkej, ale ty nepiješ pivo.
1: To je pravda, že nepiju. No,
0: a ještě si říkala, že nemáš ani televizi, ne?
1: A nemůžu se dát tu kombuču, no tak to si pustím na internetu, ne? To se nepočítá, jo?
0: Tady se zase práší. Mikaela na Fresh Radio.

0: Já tě tady nutím najít znělku Sandokana a ty poctivě hledáš.
1: Typická ženská. No,
0: na poslední
1: prostě
0: chvíli.
1: Za 20 sekund to všecko najdi hned, teď
0: Ježíši
1: okamžitě.
0: Ježišmarja, no, tak... ale jsi schopný muž. Pojď. Ano, to je ona. Pojď. Hej, to je dobrá muzika.
1: To je, to, podle mě to udělal Oliver Onion, já bych se ani nedivil tomu, já to tady zkusím najít.
0: Jako je pravda, že se mi jako neúplně líbil, jo, ale jako měl takové charisma, to se mu musí nechat.
1: No.
0: No.
1: Asi stačí, no, ale když jsme u těch seriálů ještě, tak jste nám tady napsali a tím, že jsem musel hledat toho Sandokana, tak se mi to tady ztratilo.
0: To vůbec nevadí, protože já ti to najdu velmi ráda.
1: Jo, a ten Kurochiménez ve slovenském anebo v českém znění, mám tady dotaz. Hele, není to jedno? Když jsme byli malí, tak jsme poslouchali přece na Poláku jenom jeden hlas a oni u toho monotónního hlasu zůstali doteďka. A veškeré večerníčky, veškeré dokumentární filmy, úplně všechny filmy.
0: A to vždycky ještě bývalo, právě se otočilo doprava, sklonil hlavu. Víš, jak mi to ještě i popisovali u toho dubbingu někdy. Nepamatuji,
1: no, někdy to tak bylo, mě to prostě ten polský dubbing byl naprosto perfektně. Přišel ten kovboj před ten salon, teď rozkopl ty dveře a zařval tam Hello Boys a ten Polák.
2: Češko paky.
1: Jo, takže tohle to bylo úplně pecká. No a ještě tady Vevečko, naše Wikipedie nám tady píše ještě jeden výborný seriál, který se jmenoval Návrat do ráje.
0: Do Edenu.
1: To bylo polsky, polsky to bylo Povrut do Edenu a česky to byl Návrat do ráje, kde vlastně došlo k nějakému pokousání.
0: Ne, tak tohle už si nepamatuju.
1: Ne žralokem, tím druhým krokodýlem a tak. A ona si potom našla takového chlapa, který prostě opravil.
0: Já milovala Tarzana ještě.
1: Tam toho bylo moc, no.
0: Jane a Tarzan, tak to zase bylo ještě taky moje. Ten se mi líbil, jak tam na těch liánách se houpal, vyšel, vždycky Jane zachránil před něčím. To bylo taky super. To už je modernější.
1: Já myslím, že ty 80 už taky necháme být, že jo, a kdo chcete, tak běžte prostě na ty festiáky a my se budeme dneska dívat na Sandokana.
3: Víkend na chatě, stylově, party sud Morava, vodní relax i zábava.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
5: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
6: Rychlá rota na Fresh Radio. Fresh.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show. Fresh Rádio.

0: Doprava. Doprava.
1: Časové znamení ohlásilo 16 hodin a 1 minuta. Mrkneme společně na dopravu. Silnice číslo 11, to znamená prodloužená Rudná ve směru na Opavu, zhruba na úrovni Malých Hoštic. Je tam dopravní havárie dvou osobních automobilů a ještě jeden problém. Bohužel nejde to jinak. Silnice číslo 4846 u Staříče, jo, což je okres Frýdek Místek, tam je dopravní nehoda taky dvou osobáků, ale je tam asi big problém, protože jsou tam na místě složky IZS a probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Tak opatrně.
0: Doprava? Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přezutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Mami, mami, mimino stegosaura.
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí, jde k nám.
3: Jo, jo, už to skoro mám.
2: Je, yeah, ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
6: Moje auto mě reprezentuje.
7: Automička IMO.
6: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
7: Automička IMO.
6: Perfektně umyté auto od 109 korun.
7: Automička IMO.
6: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
7: Automička IMO.
6: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
8: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
10: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
11: Ten pocit, když kafe nestíhá. Rychlá rota na Fresh Radio. S Markem a Mikaelou.

0: to vypadá, že se nám počasí pomaličku umoudřuje, i když kdo ví, jestli jakože se umoudří nebo se neumoudří, anebo ten déšť bude dešťovatější, až bude nejdešťovatější ze všech dešťů.
1: Ty Maro, stalo se ti někdy, že jsi zakopl třeba o vlastní nohy, nebo o kalhoty, nebo o boty a tak podobně?
0: Stalo.
1: Stalo. Mně taky právě. To dost končí potom děravými kolenami a já znám takové nejnebezpečnější kalhoty na světě.
0: Říká se jim zvony.
1: Ty, anebo takové ty dlouhé, to nemůžu říct.
0: Já vím, co, na
1: stravačku. Tak tomu se ti říká nejnebezpečnější kalhoty, protože ženské to furt zakopávají, ty volné, plandavé a mají pořád rozbité kolena, jo? Takže to musíš držet, když jdeš do schodu nebo ze schodu a tak podobně.
0: Tak mi řekni, proč to nosíte?
1: No, protože to je velmi příjemné, je to lehká látka na léto, jako dobře se to nosí, jenom jsou nebezpečné.
0: No, tak nejlepší... Jak bych to řekl, kalhoty, které může mít žena na sebe a má na to postavu, tak jsou leginy samozřejmě, že?
1: No, to se ti líbí, že? Ale vypracované musí být, ne? No, nebo ne?
0: Říkám, že musí mít na to postavu.
1: Musí mít na to postavu. No. No, tak tam nezakopneš, to je pravda. Fresh.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio.
1: Fresh Radio.
0: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Ano, i ty největší pecky současnosti hrajeme Another a taky 54 Ultra. Talk to you se to jmenuje. Teď jsem měl strach, ať to nepřehodíme, řeknu 45, že? Klasika, ne?
1: Tak bys to přehodil. To jsem celý já, protože to by se toho stalo.
0: Já mám z té angličtiny vždycky šestku. Chlapi se po práci sprchují a Michal se ptá Pepi, hele, co to máš za tetování na zadku? Co to je 3B58973? Víš co, to není tetování. Já jsem zavíral dveře od garáže a stará zařadila zpátečku.
1: Z PZ-ka.
2: Kdy už tam budem.
0: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
3: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
4: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Požádat o ruku stylově?
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: No, super.
8: Co no super?
7: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
9: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
10: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
11: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
12: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími doma.

0: vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
1: Ten pocit, když kafe nestíhá. Rychlá rota na Fresh Radio. S Markem a Mikaelou.

0: Rychlá rota Marek a Michaela dneska odpoledne. No a ráno má na starosti kdo?
1: Monika a Honza, takzvaný Bon Appetit, hned po ránu.
0: No hned po ránu.
1: A hned.
0: Víš, co dělají celý den?
1: No, já bych řekla, že dost rozlišné věci ti dva.
0: No tak určitě, ale vidím, že tady máme bestovku připravenou přesně jakože jejich a ta má podtitul Pokuta, že by konečně Perník dostal pokutu?
1: No, to mě zajímá.
0: Jdem na to. Best
2: of Fresh. Aktivně neřídíš,
3: no jasně, jo? Jako párkrát mě potkali, ale to ještě no, pravěk, nebo no, to už je pravěk.
2: No právě, tak. To ještě psali pokuty na psacím stroji. To je
3: to dost možné, no.
2: Takže já bych jako tě chtěl ukázat, jak taková silniční prohlídka s policistou, který naměří vysokou rychlost, vypadá. Já budu dopravní policista, ty budeš řidička automobilu, který překročil rychlost v obci o 30 km, OK?
3: Tak tolik bych nepřekročila, zase jako reálně
2: tak Pernický. O 10, dobře.
3: No, dobře.
2: O 10 bys překročila určitě.
3: O 10 bych překročila.
2: Tak jdeme, jo. Pojďme na to, jo. Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio. Stáhněte si to okýnko okamžitě.
3: Dobrý den.
2: Teď se stáhl. Dobrý, tak slečno, teda paní, no, jestli víte, proč jsme vás zastavili, no. Víte, co jste udělala?
3: Řeknete mi to, nejsem si vědoma.
2: To si děláte srandu, jak jako nejste si vědoma? Jako to nemyslíte vážně, tak snad ne. Tak my tady jedeme za vámi přes půlku Ostravy, jako tak je to
3: Jela jsem rychle.
2: Vy se mě ptáte?
3: Jela jsem rychle.
2: Tak, jela jste rychle, překročila jste rychlost do 12 km v hodině. Předložte řidičské oprávnění, občanský průkaz, děkuji. Technické osvědčení. O, kolegové, pojďte už. Technické osvědčení od vozidla.
3: Prosím. Mm-hmm. Myslíte si, že by to šlo urychlit, vzhledem k tomu, že tady... Chápete?
2: Jo? Ne. Já to vypíšu s kolegou a zaplatíte pokutu 1500 na místě, nebo chcete kartou, nebo složenkou?
3: To jde i kartou už v dnešní době.
2: Jde to kartou, no.
3: Tak víte, já jsem opravdu nikdy žádnou pokutu nedostala, tak jestli to jde kartou, tak asi kartou.
2: A nechcete to nějak jako jinak vyřešit tady tu pokutu?
3: To si mě ptáte? Best of Fresh. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: Ale Maroš si to asi úplně přesně nepamatuje, jestli si to říkal, ale my víme, že odjíždíš na dovolenou v neděli.
1: No, no budu se snažit teda, jestli to všechno klapne.
0: A můžu to říct, tak, kam jedeš?
1: Ne.
0: Jedeš
1: na,
0: a ty si myslím, že už si to říkal.
1: Ne, neříkal jsem to.
0: Ale říkal.
1: Neříkal jsem to. Odjíždím za hranice naší krásné, úžasné České republiky.
0: No dívej se, mě to trošku jako ten váš výlet bude připomínat pařbu ve Vegas. Viděl jsi ten film?
1: Samozřejmě.
0: Tak to úplně mi to tam k tomu sedí. A já si tak říkám, s jakým tetováním jako dorazíš zpátky?
1: Já určitě s žádným.
0: No, aby se nedivil.
1: No,
0: a kdyby to nějaké mělo být, že se takhle všichni hecnete, že si jedno uděláte, tak jaké by to bylo?
1: Nic takového se nestane.
0: A kde? Kam by si ho
1: nechal? V životě se nenechám
0: nikdy
1: tetovat.
0: Nikdy neříkej nikdy. Já víš, co řekneme si, jo? Pod vašem výletě týdenním.
1: Víš co, tak kdybych do toho teda měl jít,
0: no?
1: Jo, tak jelikož starý Harry Potterovec, bych si nechal tu trojici vytetovat na ramena.
0: Jo.
1: Jo.
0: Hej, tak tomu říkám hecka. To, já to
1: hecka?
0: Předám
1: proč
0: dál
1: hecka?
0: Tady tohle. No,
1: ne,
0: dobré,
1: nikomu. Dobré. Myslíš, jako, že tam bude někdo, zavoláš. Ty chceš zavolat na Ibicu, aby nás někdo potetoval, nebo já? Jako, nebo?
0: To tam objednám
1: předem. To vůbec zavoluješ tady, ty mě neštví ty.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.

0: Doprava.
1: Za necelých 7 minut je tady 17. hodina, to znamená speciální Fresh Mix s Alešem Brůnou a teď se ale mrkneme ještě samozřejmě na dopravu. No a tady v Moravskoslezském kraji vypadá to, že žádná nová dopravní nehoda není, akorát tady nám napsal Dalík, nám napsal Fulnek Orlen, že tam je policie České republiky. Tam mimochodem byla skoro dneska po celém tom. Po
2: jako
1: celé
2: co?
1: Ostravě, po celém Moravskoslezském kraji.
2: Byla jako policie, jo?
1: Ano,
2: dneska
1: policie,
2: žhavili své rychlostní měřiče.
1: Ano, přesně tak.
2: Hele, ty jsi dobře řekl, že 17. hodina se blíží a my už tady máme plné studio, protože dnešní Fresh Mix v podání Aleška Brůny bude vlastně v podání Andrej Pomé.
3: Jakože jsem tady zbytečně.
2: Ne, to vůbec ne.
1: Ne, ty budeš držet flešky.
3: Flašky nebo flešky?
1: Flešky samozřejmě.
2: Flešky. A už se to tady žhaví, Andrá už je nachystaná pomaličku, máme plné studio, takže velmi speciální host dneska, Andrea Pomoje ve Fresh Mixu.
3: Takže se máte na co těšit.
1: No a co máš připraveno ty?
3: Andreju.
1: Děkujeme za zprávy. Je ještě něco večer? Večer jsou technaři.
2: Dneska jsou, asi ano, no uvidíme, jestli je tady k tomu, ale vůbec pustí teda nakonec.
1: Jo, tak
2: jo,
1: to
2: asi
1: se necháme
2: překvapit. Ale tak víš jak, no někdy
1: jasně.
2: To je tak.
1: My zítra po 14. hodině, mějte fajn den.
2: Čau.
1: A večer, čau.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
4: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio.cz

0: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
1: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: No, super.
5: Co no super?
4: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
3: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz
6: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
7: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
8: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
9: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
10: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
9: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
11: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
12: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
13: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
14: Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
15: Letní rande, stylově.
16: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
17: Dab FM anebo apka

Tak hezké odpoledne, nebo spíše hezký podvečer, když venku vlastně je pořád ještě léto, i když to tak podle počasí nevypadá a je tam pořád ještě světlo, ale když hrajeme v zimě, tak už je tma. Takže jsme tady, dneska je nás tady hafo, jak se říká hezky česky. Dneska tady máme speciální hosta, kterého jednak v té první hodince vyspovídáme a pak opustíme za mixážní pult. Takže přejeme hezký poslech.

0: Tak na úvod to byl kanadský Deadmau5 a písnička Not Exactly, kterou tady bohužel v Ostravě nezahráli, jsme ho viděli naživo, nevím proč. Přitom za mě je to taková jeho stěžejní a důležitá věc v kariéře, která vlastně ho de facto etablovala do klubů. My jsme dneska slibovali speciální hosty, my tady máme těch hostů více, já začnu tím, že uvedu, že tady mám dneska svého šéfa, tedy Ondru. Ahoj Ondro.
1: No nazdar Aleši, nazdar. Doufám, že ti to dneska půjde, protože jako seš pod dozorem, jo?
0: Já vidím, že už se na mě usmívají i kamery, nebo že na mě svítí kamery, ale my tady máme nejenom Ondru dneska, my tady máme jednak i kameramana a zároveň bodyguarda, ale koho bodyguarda? Máme tady Andrejku.
1: Andrej Apome je náš dnešní host, který dorazil na takové vlastně neplánované pozvání, protože jsme si takhle začali psát na jeden zajímavý koment ohledně Beats for Love. Dobré odpoledne, Andrejo.
2: Ahoj, já vás zdravím, moc děkuji za pozvání.
1: Tak taky to máme spojeno s tím, že dneska startuje na Ostravsku, nebo Ostravsku a Opavsku, už legendární festival, který se jmenuje Štěrkovna Open Music, a my to tady tak jako vnímáme, že na startu prázdnin jsou tady Beats for Love, potom je týden pauza, přijdou Kolorsy, no a po Kolorsech je tady největší, hlavně český festival Štěrkovna Open Music, který má i svou elektronickou stage, a dnes tam bude o 11:30 večer, jestli se nepletu, vystupovat právě Andrea, no tak jsme spojili příjemné s užitečným.
0: Jenom doufám, že ji nebude pršet, protože zrovna teď, když se dívám ven, se jí rozpršilo. Jaké má být počasí?
2: Asi bych se začala řídit, kdybych byla zemědělec podle Ostravy. Protože když jsem začínala, když se teda vrátíme k Beats for Love, tak jsem otevírala ve středu a to byl ten největší chcanec.
1: Plavecký zážitek.
2: Jo, to byla apokalypsa, takže jsem jela. Teďko se rozpršilo, jak o tom mluvíme. Každopádně tentokrát tam máme stán, což mi vlastně hraje do karet, takže mi to jedno.
0: Tak to je dobrá zpráva. Za chviličku pokračujeme.
3: Fresh Mix a Aleš Bruna.

0: Tak my si tady dneska povídáme, pojďme do druhého kola povídání. Tak jsme vyspovídali Andreu, že dneska bude vystupovat a že ji dneska možná bude pršet, ale bude pod stanem.
1: Aleši, nebude, musíš věřit v ty lepší okamžiky. Štěrkovna Open Music bude mít svou elektronickou stage, jak jsi říkal, právě pod stanem. Ale není všechno taky jenom o Štěrkovně. My jsme se chtěli, Andrej, zeptat, když teda si u té Ostravy, jaké bylo hraní na bících nebo atmosféra na bících na tom největším elektronickém festivalu ve srdci Evropy?
2: Já teď možná budu maličko kontroverzní, protože já jsem tam byla poprvé úplně.
1: Ne.
2: Jo, úplně, ale jako nejen jako artist, ale...
1: Obecně.
0: No a líbilo? První dojmy?
2: Já jsem to brala strašně pro mě jako důležitou věc, že teda konečně se tam jako ukážu a dělalo se velký promo, opravdu jsme z Beats for Love, byla jsem ráda, že jsem byla oslovena i v rámci proma, takže jsem byla i na tiskové konferenci, hrála tenkrát, což bylo asi někdy v únoru, takže opravdu tam ten adrenalin fungoval. A když jsem tam ve středu jela ty skoro 4 hodiny, protože je prostě apokalypsa, tak jsem opravdu jako byla dost hysterická.
1: To věřím, ale na druhou stranu před takovými 15 lety, kdy se ten areál Dolních Vítkovic rozjížděl a pan Světlík, který to má na sebou, tak mu chodilo milion hejtů, že to je celá na škváře, že to je hruza. A dneska všichni po těch x letech říkají ještě, že to je na škváře a není to na trávě.
2: Je to neskutečně nádherná atmosféra v tom areálu. Takže pro mě už ten příchod celkově, jsem si to užívala opravdu, jsem byla moc ráda, že jsem tam byla. Krala jsem se trošičku asi hodinku s Calvinem Harrisem.
1: Tak kdo?
2: Já jsem si ho dala do požadavku, aby to byl můj warm-up DJ.
1: Jo.
2: Což jsem ráda, že Beats for Love splnilo. Každopádně lidi mi tam přišli a fakt jsme si to jako nakonec užili. I přesto, že pršelo, tak to byla neskutečná show.
1: Můžeme takhle naopak klidně říci, že ten festival se opravdu z takového, a doufám, že Kamil Rudolf, kdyby nás poslouchal, tak se neurazí, byl to takový lepší taneční vesnický festival zadarmo, tak se z něho stala opravdu světová špička se vším všudy. Ačková scéna, dělají to jedny z nejpřednějších firem, ten booking těch interpretů je obrovský, dá se na co těšit a není to jenom i o té hudbě, je to o té atmosféře, tak to je takový návrat, ale teď ta otázka, říká ti něco výraz prajská?
2: To je nějaká šunka?
0: Ale taky. Tak, prajská je taky šunka.
1: To je takové speciální území.
2: Já jsem bake, já jsem jako na to jídlo a na ty požitky, ale povídej.
1: Prajská je část Slezska. Ano. Která je mezi Ostravou a Opavou. Mm-hmm. Tam byla vlastně v období okupace, tam žilo hodně Němci.
0: To bylo německy.
1: A právě Hlučín na Štěrkově, to je takové jako druhé hlavní město prajské. Je to velmi zajímavý kraj, lidi jsou tam vstřícní, korunu otočí 5krát, proto se říká, ty jsi starý prajzák, tak to je někdo šetřílek. Tak právě tam se dneska vydáváš a byla jsi někdy tak jako v Hlučíně na té Štěrkově, nebo nikdy
2: byla.
1: Ještě?
2: Já myslím, že v Hlučíně jsem byla na nějakým open airu určitě. Ale konkrétně jako Štěrkovna, která už má tradici, tak bude pro mě nová. Takže to mám vždycky nejradši, že to premiéra.
1: Ona je totiž taková ta svatá trojice. Beats for Love, Colors of Ostrava a Štěrkovna je jakoby hlavně ten největší český festival. A o tom si budeme povídat zase za chvíli.

0: Tak my si tady dneska povídáme, je nás tady více. Pokud se nás zapli zrovna teď v rámci Fresh Mixu, tak jsme tady dneska s Ondrou a s Andrejkou a povídáme si jednak o Štěrkovně a taky si teď povídáme o muzice, protože muzika je v tomto případě velice důležitá. A já se ptám Andrejky, co dneska budeš hrát?
1: Ježíš, teď se bojím, abych nevyděsila maličko, ale ne, já jsem si velmi oblíbila momentálně takový jako rychlejší styl, jedu kolem 140 až 160 BPM celý set a pojedeme takový hard techno, ale mám to v mashupech, protože si dělám svý mashupy, takže nemusí se bát přijít i starší ročníky.
2: Tak tohle tempo vyhovuje našemu kolegovi z pořadu Mluvit z pondělí Hlavkusovi. On má teď nový projekt, který pojmenoval Disco Rapido.
1: Ano.
2: Asi jsme všichni pochopili, proč je to takové rapido. A on je to vůbec jako ten hardstyle je teď na vzestupu. Neříkám, že to je jakoby mainstream, ale hodně
0: vzestupu. Ale je to fyzicky strašně náročné na tančování.
2: Pro tebe, Aleši,
0: zkoušeli jste to někdy? Jako ten... Hýbat se na to hodinu, potom týden ležíte.
1: Je to pravda, ale já mám ráda kontrasty, takže ono jako odjet si takhle show a pak si odejít tak nějaký jako...
2: nějaký lounge? Klidnej,
1: jako? No, tak to má jako svoji atmosféru taky. Ale já jsem celkově energická a vždycky jsem jako spíš hrála živější styl, takový rychlej šmíchám, takže mi to baví.
2: A teď jako můžeme slyšet, jak to trošku Aleš zrychluje, že jo? Rovno se přizpůsobil. Měli jsme taky zásadní dotaz, když se zeptáme na nějakou DJskou elektronickou hvězdu, jaké jméno tě třeba první napadne?
1: Tak já teď jedu jako ty techno DJ, baví mě to, ale já jsem vlastně zůstala věrná svýmu, což je Will Sparks. Když jsem začínala před těma 12 lety, 13, tak Will Sparks hrál, jestli se pamatuje, Melbourne Bounce, to byl styl takový, který tady moc lidí nehrálo. A já jsem tenkrát v Tajsku ho potkala, slyšela jsem jeho set a strašně mě to chytlo. A on vlastně postupem času taky, jako teď už hraje vlastně ten styl, který je takový mainstream. Takže když bych měla mluvit o nějakém jménu, tak zůstanu u něj. I přesto, že tady máme samozřejmě velmi znělý jména. Já jsem supportovala teďko před pár měsíce Timmy Trumpeta, Aokiho a tak dále. Jsou to velký show, ale hudebně furt zůstávám asi věrná Willovi.
2: A když vezmeme nějaké legendární DJské jméno?
1: Dobře, legendární DJské jméno je pro mě úplně samozřejmě na začátku, když mě bylo 15, byla jsem na Mácháči pod Tají. V zabahněných botech, myslím si, že to bylo tenkrát, tak tam přistával na vrtulníku Paul van Dijk.
2: Jaká náhoda, že ho zrovna Aleš hraje.
0: Ne, to nebylo domluvný, fakt, to nebylo domluvný.
1: A prostě je to legenda, absolutní legenda elektronické hudby a samozřejmě nesmím tady chybět, že jo.
2: Posloucháte Fresh Mix s Alešem Brunou live, ale...
0: Taky Paula van Dijka.
2: A my vám slibujeme, že za chvíli taky s Andreou pomije live in the mix. Fresh Mix.

0: To byl James Hype a jeho Waterfall, tedy vodopád. Jedna z věcí, které vlastně ještě pořád lítají po klubech, a my se tady dneska s Andrejkou bavíme jednak o dnešním hraní na Štěrkovně, jednak pozor, taky jsme zapomněli říct, že budeme rozdávat ty lupeny, na to bychom je měli upozorňovat, že by vlastně měli dávat pozor, co my tady říkáme, protože my tady jasně vzpomínáme Andrejku, ale jednak zbytečně netlacháme a říkáme i důležité věci, které pak mohou být použity v soutěžní otázce.
1: Ano, a taky vám připomeneme, že jako každou zajímavou soutěž o nějaké hodnotnější lupany, protože to je v hodnotě několika tisíc, budeme soutěžit skrze naší aplikaci, takže jestli ještě náhodou nemáte, stahujte. A pokračujeme rozhovoru. Andrejko, ty jsi tady dneska nepřijela sama. Ty jsi vzala svůj nejbližší možný doprovod. My zdravíme i Petra. Ahoj Petře, do vysílání.
2: Ahoj, ahoj.
1: Zeptáme se takhle, jaké to je jakoby doprovázet a být u setu své ženy jako chlap. Nežádlíš třeba na tu řadu těch posluchačů, fanoušků a tak dále?
2: No, na začátku to tak bylo, ale po 8 letech si člověk zvykne.
1: Jo, že to bylo takový stereotyp. Tak a na kolik vystoupení takhle jako spolu jezdíte? Na všechny nebo na většinu? Jak to máte?
2: Spolu se? Na všechny.
1: Úplně na všechny, jo? To je ale jako krásné, to se dneska nevidí.
3: Jsme tým?
1: Jste tým. Jo, takže jaké to je mít zase pro Andreju takový jako dokonalý support v podobě svého manžela?
3: Ale absolutní nutnost. Absolutní nutnost, protože já jsem si prožila samozřejmě i období, kdy jsem jezdila sama. Vozila jsem si i tu techniku sama. A jako tam být holkou, která přijede na set, který začíná v 1 ráno a teď má tam tu techniku a ještě řídí, což jako pojďme si říct my ženy, že není taky ideální, tak není to úplně fajn. No. Takže jako mít vedle sebe parťáka, který zvládá všechny ty věci, ať je to, jak říkáš, i to, že tam samozřejmě jsem nějakým středem pozornosti, tak je hrozně fajn. No.
1: Super, moje taková zásadní otázka dávám mi oběma. Jestli odpovíte stejně nebo ne, řekněme za poslední tři roky, ať je to čerstvé, nejlepší hraní, nejlepší zážitek z hraní? No, a schválně každý podle sebe, nekoukejte se na sebe, jako nenapovídejte si, jo? Kde se ti nejlíp hrálo a kde se Petrovi nejvíc líbilo, kde Andrejka hrála?
3: Dobře, tak já začnu, protože my jsme fakt jako za ten rok objeli toho tolik, fakt, nebo za tři roky úplně si to jako hodil takhle. Takže já, jako pro mě vždycky, asi je srdcovka prostě Thajsko, já se každý rok vracím do Thajska a mám tam fakt škálu klubů a festivalů, který prostě jsou what, tyjo, hele, je to prostě, miluju to tam. Takže když bych měla vyzvěnout jeden jedinej, aby nechám tu Českou republiku, omlouvám se Čechu, miluju
1: je. Tak se pak zeptáme na to Česku taky.
3: No, ještě, klidně, tak to rozdělíme. A tak je to asi Space Club v Bangkoku, což pro mě bylo úplně sci-fi, když jsem tam přišla. Absolutně nechápu, jak ten klub vypadal, jak to tam jako funguje, kolik lidí tam bylo. A jak vůbec funguje žebříček mák klubu, protože to je prostě, jako to bylo pro mě úplně neskutečný.
1: A tady, řekněme, v okruhu 500 kilometrů na každou stranu v té Evropě?
3: Hele, tak já jsem rezidentka duplexu, takže musím zůstat u toho.
1: Jasně. Doma je to nejlíp, že jo? No,
3: ale jako fakt, jako já jsem měla takovou možnost za poslední tři roky supportovat jména, jako je Steve Aoki, Timmy Trumpet, Fede Legrand, opravdu velký jména, a to je pro mě jako nejvíc, že tu možnost mám.
1: Jasně. No, mimochodem, Fresh Radio sídlí v prvním patře klubu Fabrik, legendárního. Asi tady klukům jenom pohovořím, že už kontakty máme. Tak uvidíme, třeba se dostaneš do toho vůbec nejstaršího klubu v Ostravě. No a teď je otázka na Petra, kde se líbilo nejvíce jako tobě, jako třeba vystoupení tvé ženy?
2: Vystoupení. No tak pro mě každý hraní v zahraničí je super. Každý hraní, ať to bylo Rumunsko, ať to bylo Thajsko, Francie, všechno super, protože to je prostě něco jiného. A v Čechách duplex, to má prostě svý kouzlo. A z těch festivalů určitě wow, já jsem nikdy na ničem takovým nebyl a určitě to byly Beatsy, jako. Nikdy jsem nebyl na ničem tak obrovským, takže tak asi.
1: Tak to jsme rádi, že i tady mi...
0: Dobrý, a když se ještě rychle zeptáme, nejhorší zážitek, co fakt jako bylo úplně extrémní,
1: snad ne Fresh Mix.
0: Ne. Ne, prostě ale... fakt jako co vás úplně vyděsilo a vůbec jste nechtěli nastoupit, utíkat a peníze nechat nahromadě a radši utéct, než prostě.
3: Ale já jsem asi jsem nikdy v životě neměla nikdy jako žádný vystoupení, že by bylo úplně otřesný, vždycky to o lidech.
1: Kvalitní booking manager.
3: Hele, já všechno, já jsem docela jako holka z Ústeckého kraje, zkousnu hodně věcí. A vlastně jakoby i tu profesi mám hozenou do toho, aby to hlavně bavilo lidi. Takže nejhorší vystoupení pro mě je to, kdy lidi nejsou. Což se prostě někdy stane a neuděláš s tím nic, není to asi úplně o tobě, což vždycky si myslím. Každopádně je to to, kdy prostě ty lidi nepřišli, no, což se jako taky stane.
0: Mám se to teda taky někdy občas taky stane. No.
1: Ale nebudeme rozhodně zapadat do nějaké letargie. Pokračujeme na Fresh Radio s Fresh Mixem Aleše Bruny a taky speciálním hostem Andreou Pomeje. A věřte, že už v dalším vstupu vám prozradíme soutěžní otázku a taky za pár minut bude Andra live in the mix.

0: Tak my si tady dneska mixujeme. Mixujeme si tady s hostama, mě se teda trošku hůř mixuje, protože já jsem strašně zvědavý a strašně rád vás poslouchám i mimo éter, což mi samozřejmě dělá problémy při tom, když mám mixovat naživo a občas se zapomenu. Tak pardon, teď už jsme zase v éteru všichni, takže o čem to bude teď? Už jdeme losovat o ty lístky?
1: Já si myslím, že jsme Andrejku tady vyspovídali o všem možném. Poslední otázka, krom tedy Štěrkovna Open Music, kam by si třeba v rámci České republiky pozvala posluchače na nějaké další své vystoupení? To je jako zásadní otázka.
2: To je možná na Peťu, protože ten má ten kalendář.
1: Tak pane...
2: On taky neví teďko, veď. Ale ne, tak určitě, pokud budete mít cestu do Prahy, do hlavního města, tak se potkáme v duplexu, já tam jsem prostě 6x do měsíce, mám tam svůj rezidentní noc, tak určitě na moji rezidentní noc Grosson Deck, kterou mám pravidelně už několik let. Doufám, že se nebudete zlobit z Ostravy, že vás zrovna jako cpu do Prahy.
1: Ale v pohodě, my hrajeme po celé České republice, takže úplně v pohodě.
2: Hlavně jako, tak se potkáme.
0: Hlavně my jako rádio taky v Praze hrajeme, ne?
1: Říkám, že hrajeme po celé České republice.
2: Samozřejmě. A teď jako hlavně doražte, pokud ještě nemáte program, tak prostě za mnou na Štěrkovnu.
1: Super, no a tak když jsme u toho, mohli bychom položit nějakou soutěžní otázku, protože my tady promujeme celý týden, že dnes tady ve Freshmixu rozdáme dva Lukleny, dvě vstupenky právě na tenhle ten třídenní festival, který dneska startuje. Máš nějakou zajímavou otázku? Jednoduchou?
2: Ale tak když bychom měli dát jednoduchou otázku, tak bych to hodila, v kolik hodin začíná můj set na Betonárna Stage?
1: Super, jednoduchá otázka. Všichni, co máte aplikaci 3.2 na teď, můžete psát a necháme tomu, dejme tomu 4 hodinky a potom Andra Live in the Mix.
2: Yes.
3: Buď fresh! Fresh!

0: Slavné push-up a za chviličku už bude tady live. Andrea, tady je dnešní host mixovat naživo, tak doufám, že budete u toho. Je můj setík pomaličku, ale jistě do finále. A také bychom měli za chviličku vylosovat nějaké ty výherce. Už nám tady samozřejmě něco chodí, ale ještě pořád máte šanci.
1: A ptali jsme se na otázku naprosto jednoduchou, nebo spíše Andrea, v kolik hodin dneska startuje její set na Štěrkovna Open Music. Pište nám na aplikaci, nezapomeňte se tam podepsat, napsat e-mail, telefon, ať vám můžeme odpovědět.
0: Jasně, tak se tam nedostanete zadará.

0: Tak mi to pomaličku lesetlačíme do finále, protože se blíží 18. hodina a čeká nás live setík, hodinový setík, hodinový, dáme hodinu, dáme, jo, v pohodě, hodinový setík dámy, která promluvila tady, která je tady s náma ve studiu, kterou tady zpovídáme už hodinku, tedy Andrea. A taky bychom měli vylosovat ty lupeny, nebo...
1: Děláme to během toho setíku, během toho ještě setíku, nazbíráme...
0: Ještě nám prosím řekni, co teda máme od tebe čekat. Bude to funky, bude to R&B.
1: Osina.
0: No zkouším to na ní, zkouším.
2: Hele, hodíme si nějaký moje mešápky v technu, hard technu.
0: Takže jsem ti vlastně udělal takovou předskukana, že tady tímhle.
2: Jasnýho.
0: Jako je to takový tuc, ale ještě to navíc klasika, Skútr nic jiného nedělá poslední dobou, aby si vydělal na složenky, ale funguje to, hele, funguje to, takže... Tak za chviličku HP. Naživo. HP, ještě chviličku a pak Andrea. We left you out.

0: Tak Andrejka už to rozjela, už stojí za mixážním pultem. Ostatně pokud jste sledovali naše sociální sítě, tak by tam měla být i nějaké
1: videjko.
0: Příběh.
1: A jenom připomínáme, že máte posledních 10 minut na to, abyste nám napsali, v kolik začíná živý set Andrej na legendárním festivalu.
0: 10
1: minut.
0: Minut.
1: Na to, abyste nám napsali. Na naší aplikaci, v kolik začíná dnešní set Andrej, právě na Štěrkov na Open Music. Aleši, dobrá řežba, co říkáš?
0: Ty brďko, však tady tancujeme, ne? Fresh!

0: ono se tam sice ozývá Fresh Mix, ale dneska je tady Andrejka a mixuje naživo. Ostatně posloucháte její setík, speciální setík jako dnešního hosta. A my máme teď tady s Markem právo, šanci a taky důvod vyhlásit někoho, kdo dostane lupen na dnešní, možná i Andrejku vlastně, že jo? Protože dneska vystupuje v kolik? Kolik je správná odpověď?
1: Jestli se nepletu, tak je to 0,35. Ano, 0,35. A máme výherce a to je Pavel Houdek z Opavy. Takže Pavle, my ti moc krát gratulujeme. A ty se nestresuj, že to je Fresh Mix, ježišmarja. Konečně někdo hraje rychleji než ty.
0: No, už, počkej, už tě pouštím. No.
2: Je to 23,35.
1: 20, ne, 0,35, 23,35. Moment, tak
2: takže bude. Počkej. Takže
1: ne, jsi... má to dobře, já jsem to zkazil.
2: Ty jsi to zkazil.
1: Já jsem to zkazil.
2: Takže já jsem to opravila.
1: Jo, úplně perfektně.
0: Ty hlavně, aby Andrejka došla správně na stage, aby věděla, kdy má, ať nepopleteš ještě ty tak dalece, že...
2: Abych tam nebyla pozdě.
0: Tak jako...
1: Dobrý, zkontrolujeme ještě ten program a kdyby byla nějaká změna, tak vám dáme vědět, jo? Zatím Fresh Mix, ale tentokrát s Andrejou Pomeje.

0: Tak to slyšíte sami, speciální Fresh
1: to
0: Mix.
1: Je řežba, to je řežba.
0: To je Radeckého pochod na Berlín.
1: Ale pozor, jako chodí nám spousta SMSek, že tenhle mix chtějí někde stáhnout, samozřejmě to nedovolíme.
0: Ne, samozřejmě, že to nedovolíme, neexistuje. Já si myslím, že kdybychom ho povolili stahovat, tak pouze za 1000 korun za jeden kus.
1: Za víc.
0: Dobře, za 10 000 jeden kus, to se potom domluvíme o provizi. V každém případě bylo to úplně zvláštní vysílání dneska, Aleš naživo, Andrea naživo, a myslím, že super.
1: Vysílání.
0: No tak řekni ještě něco.
1: Andrea Pomeje.
0: No Andrea Pomeje. Moc krát děkujeme za návštěvu ve studiu.
1: Ona to samozřejmě dohraje super. Za chviličku Street. Skvělé to bylo. Super.
0: Díky moc. Fresh Mix.

0: Takže přát...
1: Jasně.
0: Já jsem
1: klidně mluv, v pohodě, vůbec to nevadí, povídej. Však to je tvoje hodinka, tvůj setík.
0: Já se loučím, bohužel.
1: Hele, bylo to naprosto skvělé, výborné,
0: děkuju
1: super, díky moc.
0: Děkuju.
1: Užij si to na Štěrkovně a potom šťastnou cestu domů, protože ty naše cesty to stojí, víš za co.
0: Vím. Každopádně děkuju, tohle je můj rozlučkovej song a doufám, že vás dorazí co nejvíc za mnou do Štěrkovnu.
1: No. Učín. Ještě jednou díky moc za návštěvu a snad děkuju. Se někdy uvidíme nebo uslyšíme.
0: Doufám.
1: Mějte se hezky, ahoj.
0: Ahoj.

0: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.
1: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
2: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: No, super.
7: Co no, super?
6: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
7: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
8: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
9: Víkend na chatě, stylově.
10: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
11: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
12: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
13: Break room.
14: You create a supply and demand, you get paid for it. But I don't think because you make money that you're successful. You know what I'm saying? And I don't think, you know, there's a lot of things that you could tie to that. Just like I don't think just because if your life isn't going the way you are, that doesn't mean that you let that make you unhappy. Those are two separate things. It's really the power of separation. So for me, success is a feeling, and it's when my purpose is activated. So I remember I did an interview and they asked, you know, successful, talking about success, and I said, well, I'm not the most successful person.
15: Ho, přátelé, my jsme dneska přišli do studia, byla tady Andrejka Pomej, což je pro nás obrovské překvapení a samozřejmě Andrejka dneska vystupuje na Štěrkovně, že jo, Kubo?
16: Já nevím, jestli dneska, ale ano, na Štěrkovně.
15: Na Štěrkovně. My vás tímto zdravíme, Sudý čtvrtek patří nám, tady Technoparta Big Room, Martin Street, DJ Mixin, čau.
16: Ahoj, zdravím všechny.
15: Za mixem dneska, pozor, Dinjarin, čau Ondro.
17: Ahoj, ahoj.
15: Dokonečně.
17: Po dlouhé době.
15: Dokonečně. Máš 12 záček. Jako,
17: no, nevadí, doplníme.
15: OK. A pan kolega?
18: DJ Bob.
15: DJ Bob, ahoj Bobe. Prosím tě, ty jsi dneska taky přišel zahrát, nebo?
19: Ne, já jsem přišel udělat jenom support.
17: On makal vedle,
15: okay.
17: Se udělal z práce.
15: Jo. Ondro, o čem to dneska bude?
17: Dneska dabiky.
15: Dabiky,
17: pohodičku. Pohoda. Jsme s Kubou měli takový nápad jednou, tak
20: no,
17: to
20: jasné,
17: tak jako
20: tak.
17: Přišlo.
20: Ono bude těžké samozřejmě jako po Andreji, po moje, po tom tempu jako navázat,
15: tam,
20: což samozřejmě posluchači to nebude takové
15: tam
20: tempo.
15: Nedavážeš.
20: Na druhou stranu, Ondra Smažák je velmi zkušený matador a tady tohle od něho úplně jako často neuslyšíte, si myslím, co?
17: No, jako já právě jako tady tu hudbu mám samozřejmě rád, ale ona se, což teda bohužel mě hrozně mrzí, že se to jako nikde nehraje, protože to je kvalitní hudba, ale společně s Inkou uděláme takové na naše dubové večery v klidu, jménem Dubkaráda, takže klidně můžete někdy zavítat.
20: To je hezké, to by se mělo rozvíjet.
15: Ondro, třeba po dnešním večeru se to změní tady.
17: Třeba jo. Ale ono i ty předtím dopadly super.
15: Okay.
17: Jsem byl sám jako překvapený z toho, když v sobotu v 5 ráno z klubu, jako tak. Což tady teda se moc nenosí.
15: Super. Tak hele, drazí a milí posluchači, dneska to bude trošku o jiné muzice, což je dobře. Za mixem DJ Dinary. Jdem na to.
21: Break Room.

0: Přátelé, Dean Jarin, tady u nás na Freshi za pultem, řekl bych v takovém chill, pohodovém tempu, kde to možná asi nejspíš úplně nebude pohodové a kde to pořádně bude žít, přátelé, bude o víkendu na Koalu. A já mám teď na drátě Máru Kapiase. Máro, slyšíme se?
1: Slyšíme, ahoj.
0: Ahoj, čověče, tak prosím tě, den D, hodina H, brzo nastane, roční snažení se blíží ke svému vrcholu a Koal klepe na dveře, je to tak?
1: Je to tak? Je to nebude tak? Ani 24 hodin, otevřem brány a budem se bavit celý víkend nádherně.
0: Hele, díval jsem se na počasí, DJ počasí letos přijede.
1: DJ počasí objednaný.
0: No,
1: to tak... jakoby, ona se jako tak postrašil trošku, DJ počasí, jo, že nepřijede, ale... A nakonec jsme si řekli, že ho rozfoukáme a pořádně tady svoukneme na Žermankách.
0: Přesně tak, já jenom pro ty, kdo netuší, přeložím, že o víkendu bude hezky. Tak, Máro, povídej, přeháněj, o čem je letos Koal, jaké tam jsou stage, kdo přijede ze zahraničních hvězd, pojďme na to.
1: Koal letos nabombený jako každý rok. Děláme maximum pro to, aby lidi prostě si užili kvalitní muziku na skvělém místě u Žermanské přehrady. Máme tady jedinečnou atmosféru, jedinečný zvuk, vod akustik, zafunkčován. Máme nazdobený areál prostě tak, aby se to všem líbilo. Je to malinký areál, ve kterém se lidi nestratí, jdeme jít někam daleko, takže nebudou po víkendu bolet nohy. Maximálně z toho tanci, který budou dělat celý víkend. No a z toho programu nebo nějaké novinky letošní, tak
0: povídej.
1: Myslím, že jsme úplně brutálně vyšperkovali naši Anthracite stage. Postavili jsme velkou dřevěnou konstrukci, která má 12 metrů na šířku, 6 metrů na výšku a udělali jsme z toho takovou šílenou knihovnu a myslím, že taková stage tady dlouho nikde nebyla.
0: To je takový malý Tomorrowland, jo, prostě knihovna.
1: No, tady na Sobešovicích takový.
0: Takový, ano, jasně.
1: Ne, ale myslím, že to vypadá moc hezky a že lidi budou vlastně čumět, že se něco takové vytvořilo, je to velice zajímavé, je to hodně artistické.
0: Aha, super, OK.
1: No, co týče programů, tak zase drum and bass, house, techno, tři stage, máme tady zahraniční hvězdy, přijede legenda, techna, zakladatel za Zasparade, Westbam, přijede z Francie Oxia, Matias Kaden, Raxon, Egyptian, který žije v Barceloně a přiveze šílený sound. Mm-hmm. Máme tady Laure Croft, která je za mě černý kůň v letošního ročníku, která bude hrát jako fakt luxusní hybridské techno, takže se na to těšit. A jestli jde o drum bass, tak máme hlavní hosty Dirtyphonics, Spora a Document One. Mm-hmm. Jo, navíc v pátek na Anthracite stage máme live projekty, takže lidi můžou slyšet muziku, která se hraje kompletně naživo. Všechny projekty jsou čistě live, takže to bude stát opravdu za to.
0: Mm-hmm. Já jenom, kdo neví, Westbam je velká, obrovskou velká legenda. Sou dobu, když jsme jezdili na Mayday do Katovic, tak samozřejmě Westbam tam byl rezident a to vždycky žilo. Takže doporučuji 100%. Tak Kubo, máme nějaké dotazy tady k Márovi a k festivalu Koal?
2: No Marku, prosím tě, na koho ty se nejvíc osobně těšíš?
1: No, já se těším nejvíc asi na tu Laure Croft. I když nejsem úplně člověk, který je zastánce rychlého techna, tak když prostě jsem slyšel její sety nebo viděl prostě Instagram a viděl prostě to, jak ona pracuje s Davem a s hudbou jako takovou, tak vím, že to bude prostě highlight páteční noci, takže já se brutálně těším na Laure Croft. A tím, že já mám radši ty melodičnější věci, tak se těším na sobotu, kdy začne vlastně Matias Kaden, 30 let na scéně, mm-hmm. je neskutečný prostě dobrý groovy house a po něm naváží Oxia, který nám vlastně vyprodal Brick House, každý zná jeho track Domino, jasně. Je to prostě legenda francouzská a na závěr prostě bude Raxon, to bude překvapení prostě celého ročníku, že to je člověk, který hraje tak kvalitní hudbu a produkuje takovou kvalitní hudbu, kterou třeba hraje Sven Vaughan a podobně, takže tady se opravdu dá se těšit.
2: Máte neskutečný line-up, jako za to opravdu klobouček.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Bobe, ty máš nějaký tady dotaz, máš jedinou příležitost, máš tady promotéra Koalu.
3: No, já se těším hlavně na sobotu, to už mám koupené vstupenky. Aha. A určitě Oxia, protože

0: už z listopadu, nebo kdy byla vlastně akce na podzim.
1: Aha, okay.
0: A z toho důvodu vím, o čem to je, takže...
2: Což nás přivádí k těm vstupenkám teda.
1: OK, Máro, máme ještě někde lupeny, kde se dají koupit a za kolik?
3: Vstupenky máme do dnešní půlnoci na SMS Ticketu, se dají koupit jednodenní vstupenky za 1399 korun, dvoudenní vstupenky za 2199 korun, od půlnoci se cena zvedá na 1600 a 2400 a to je vlastně i cena, která bude následně na místě. Jo, vypadá to, že na místě bude teda vstupenek dostatek, takže lidi se nemusí bát, že vstupenky jako nekoupí, ale i přesto zájem je vlastně velký a očekáváme návštěvnost skvělou a víme, že areál bude plný a bude to stát za to.
1: OK, super, hele, když se už vstupenek, drazí posluchači, pokud napíšete na WhatsApp nebo zavoláte do studia 773 371 036, tak slíbím dva lupeny, ještě jednou 773 371 036, dva lupeny.
2: Ale pozor, možná to nebude jen tak, ne? Dáme soutěžní otázku, že?
1: Samozřejmě, tak nebudem to dávat jen tak zadarmo.
2: Soutěžní otázka je, na jaké Přehradě se bude konat koal.
1: Ano.
2: Takže Olešná, Žermanická a nebo Baška. Jo?
1: Jak to bylo ještě? To.
2: Jo? Olešná, Žermanická nebo Baška.
1: No, tak to lehké. OK, to je dobře, to lehké. Tak jo, Maro, prosím tě, ať vám to o víkendu vyjde, ať vyjde počasí, ať všichni DJs dojedou, ať není žádný průser a lidi se baví, to je ta nejlepší vizitka, podle mě.
3: Moc děkujeme a budeme se na všichni těšit a doufám, že přijdou lidi v hojném počtu a že to bude stát za to tak jako každý rok.
1: Přesně tak. Hele, díky moc, ať se akce vydaří.
3: Díky moc, mějte se.
1: Ahoj. Čau.
2: Čau.
1: Ahoj. Tak, to byl Marek Kapias alias Marko Kej. Dlouholetý promotér festivalu Koal. No za mě Koal má takovou tu, řekl bych, sice nemám úplně rád to slovo rodina, ale je to tak, že je to takové jako naše, úplně tam nejezdím moc přes polní a strašně se mi líbila ta Márova věta, že je to festival pro ty, že tě nebolí nohy potom.
2: To je pravda, to je pravda.
1: Já mám vždycky ty, manželce říkám Leni, já mám ty nohy jak dvě konve.
2: Prostory nadherné, počasí bude, luxusní hudba, tak. Tady hele není o čem uvažovat.
1: Není tak. Přátelé, pokud nemáte na víkend program, festival Koal je tady za dveřmi, běžte tam. Jinak za pultem DJ Din Jarin.

0: Dyn Janin na Freshi. Řekl bych, nebo Kubo, když tak mě oprav, DJ Tráva 2005.
1: Zhodli jsme se, no, že v podstatě vzpomínáme.
0: Ano, ano, ano. Já tak ve mně, nevím jak u vás, ale ve mně vždycky ta muzika někdy vyvolávají takové vzpomínky a tohle vidím na Fabrik 2.5, kde jsme tady tak jako seděli, už tak jako svítalo, jsme seděli tady dole, to ještě tady nebyla ta zahrádka úplně takhle. A tak jsme jako debatovali nad smrt...
1: Nad životem,
0: jako a tak. A člověk byl jako fajn a bylo to takové jako uvolněné a bylo to super. Jako, takže tahle muzika mi k tomu jako ladí a jsem za to rád. No.
1: Je perfektní, dokonce Ondra říkal, že si jedou s Inkou v klubu Klid. Mm-hmm, takhle. Mm-hmm. Kolik jste měli dílů, Ondro? Dva?
2: Dva.
0: Slovy dva.
1: Ale to je
2: dva,
1: dobře.
2: Čili dva.
1: To je dobře, to znamená, že to bude pokračovat, to neskončí jenom dvojka.
2: Ne, to určitě pokračuje.
0: Ok, ok. Když jsme Ondrou toho v Klidu, bude nějaká ještě podobná akce? Nebo hraješ dokonce prázdnin třeba v Klidu?
2: V Klidu zatím ne, ale ne. V Etáži.
0: Etáži, mm-hmm.
2: 22. srpna, tam je open air venku. Jakože oni dělají takovou jakože celodenku v sobotu, nejdřív venku.
0: Jako tam na tom trávníku před?
2: Jo, a bude to vlastně jenom vinyl. Takže venku budou housy a potom dole v klubu budeme hrát techno.
0: Jo, ok.
2: 22.8.
0: Ok.
2: Jo, bude tam Roman Hyde, Van Vega, Eva, Snowy Buffett, vlastně David, jo, Moskalu za takhle další, takže úplně jako...
1: Super, píšu super. Si, tak počkej, ale venku to bude i jako brzo. To nebude prostě...
2: Od dvou do deseti venku a od deseti do čtyř potom vevnitř.
0: Okay.
3: Ty 4 hodiny ráno přece není stát.
2: A jenom jako vinyl edice.
0: Jasné, chápu, rozumím.
2: Pro větrávné desky staré.
0: 22.8. OK, chlapci, když se ještě jako vracím jako vůbec... Léto je taková jako festivalová jako sezóna, že jo? U nás je to takové
1: je to
0: vždycky...
1: Náročné.
0: Je to náročné, nejdřív Beats for Love, pak jde ta druhá půlka Ostravy, což je Colors. Teďko mě vždycky a do třetice Štěrkovna Sold Out a vlastně Koal. Mám si, že to je vlastně v jeden termín, že jo?
1: Je, no.
0: Takže co vy a Beats for Love, nějaký jako nejsilnější zážitek, třeba Bobe, u tebe?
3: Tak jako z Beats, když se tak zamyslím...
0: Tak no. Nesmíš se zamyslet, myslím, že ty vole...
3: Je to potřeba trošku říct rychleji, jasně. No tak jako z Beatsu mě to tak úplně letos nějak moc neto spíš...
0: Jako nebyl tam nikdo, by tě jako si řekl, ty vole, dobrý.
3: No úplně, jako nebyl jsem spíš nadšený, jako, když to tak vezmu z těch stagí jako takových, protože loni se mi zdálo, že byly spíš vyhraněné pro ten konkrétní žánr.
0: No.
3: Letos to byl takový strašný mix, že všude furt jsem slyšel buď dramy, techno, jo, nebo jo, cokoliv jo. Ostatního. Ale nebylo to prostě tak, jak to bylo když, jako loni zpátky, aha. Že prostě člověk šel na Future Stage a tam slyšel prostě Proofa, Arias, jo. Prostě potom tam byl Sanglo, jeden z japonských prostě interpretů, který teď jakoby hrál v rámci prostě melodik. Mm-hmm.
0: No, tak to ti dám radu, napiš si fonovi.
3: Jo.
0: Takže OK, Bobe, tak je to pohled, jo? Někdo to má tak, že hledá fakt jako vyprofilovanou stage, někdo zrovna, když je dobrý DJ, mu srdíčku blízký, tak jako to neřeší, že jo? Takže to je asi jako relevantní pohled. A ty, Kubo, ty, kdyby se měl vypíchnout jednoho?
1: V podstatě jsem pendloval mezi techno stagí a houseovou stagí u U6. Věděl jsem, co přesně jako kde čekat. Moc se mi líbilo a musím pochválit Marka Hankovského a grupu, která stojí za vlastně techno domem, protože ty interprety já jsem upřímně neznal, ale pokaždé, co jsem tam vlezl, já jsem zavřel oči, měl jsem rohlík normálně na puse a užíval jsem si ten repetitivní úderný prostě
0: repetitivní úder.
1: Miluju fakt takové techno, takže to bylo perfektní.
0: Jo, takže a nějaký konkrétní interpret?
1: Konkrétní interpret, hele, zůstal ve mně zajímavý pocit z hlavní stage Charlotte David, když jsem tam přišel, a byl jsem tam na té hlavní stage jako i předchozí dny, omylem samozřejmě.
0: Jasně, vždycky omylem, to jasné.
1: Byl jsem s holkama, tak rozumíš.
0: No. No,
3: takže vlastně, mě velmi... vstoupit, jsem slyšel vlastně Lilu Palmer a po ní měl hrát vlastně Dimitri, takže ta si to bohužel protáhla, protože Dimitri přijel později a jako...
0: Dimitri zase zaspal.
1: O to víc mě právě překvapilo, jaký zvuk nebo jak dobře nazvučené to bylo na Charlotte David.
0: Mm-hmm. Obecně se mi zdálo, že zvuk byl, a dokonce to někde psali, že úplně totálně nejnovější série L-Acoustic, takže obecně se mi zdál ten zvuk jako hodně dobrý, lepší než loni, a co už jako na tom jako vylepší, už ani nevím, jo.
1: Takže... Jako šlo to poznat opravdu.
0: Já jsem to tak
1: my
0: jako,
1: jsme byli spolu, Martine, přišlo... kde jsme se hýbali, tak to prostě skvěle hrálo.
0: Mi to přišlo, že to hrálo tvrdě, čistě, uh-huh. A neřvalo to prostě, ale přesto to mělo tlak prostě, tak. Takže jako Acoustic Hell si špička tady. Vůbec v té branži jezdím vždycky v únoru na ISE, což je takový audiovizuální veletrh v Barceloně, a tam je Acoustic jako za the best, jako no. Mm-hmm. Takže tak. OK, takže toliko Beatfarlow, no a Koval, tam byste vypíchli koho, kdybyste měli tu možnost jako hlasovací lístek, jo, prostě volby, tak kdo by to byl?
1: Hele, jsou to samozřejmě, aspoň pro mě teda, že jo, na té hlavní stage Koal and Tech Essence stage, mm-hmm. Která se láme s housem, čili house a techno, mm-hmm. Tak West Bam, to prostě jako musíš slyšet, že jo, to je jeden...
0: To je prostě legenda, bych řekl, ano, je to blbé, je to legenda. No
1: a Oxia, prostě, že jo.
0: Ondra se snaží doplnit.
2: Já chci taky vypíchnout. já jsem to slyšel trošku, aha, teďka.
0: No.
2: Ne, rozhodně běžte na domácí, Teddy Bear a Van Vega. Headlinerů je hromada, ale domácích DJů tady dobrých máme hodně, a běžte tam brzo, běžte si je poslechnout.
1: To je pravda.
2: Určitě.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Tak to je taky typ.
1: To je taky záruka kvality a musím...
2: Nezáleží, že když je někdo headliner, že automaticky, ano, hraje super. Super muziku můžete slyšet kdykoliv, jakoukoliv hodinu.
0: A kdyby si chtěl opravdu vypíchnout nějakého toho zahraničního... zahraniční hvězdu, kdo by to byl?
2: Tak Van Vega.
0: Jo, tak... To vlastně sedí, ne? To vlastně sedí. Jako...
1: Odlot.
2: A vlastně tedy taky, že jo, takže...
0: Ok, já jenom připomínám, že jsme se bavili o festivalu Koal, který proběhne tento víkend na Přehradě, že jo. Není to Baška.
1: No, zítra, pozítří, přesně tak.
0: Přesně tak, okej.
2: Okay. Jo, na Orlíku, kupujte lístky, České dráhy mají slevu.
0: Ano, festival Koal, smsticky.cz, tam si najdete ještě vstupenky. No a my pokračujeme dál, Din Jarin ve své letní plážovém tempu pokračuje tady u nás na Freshi.

0: DJ Dinjarin tady u nás na Freshi, jako ostatně každý sudý čtvrtek v pořadu Break Room. No a my tady s klukama, s Bobem a s Vexinem samozřejmě ještě debatujeme na téma festivaly a tak. Já ještě předtím, než vás pustím, chlapi, ke slovu, pojďme ještě trošku okřesat ten koal, tak si dovolím takovou malou pozvánku, to mi tady Kuba Mixin navedla tu 26.7., což je neděle, pozor. Kdo má rád třeba něco podobného, teď tu muziku, co hraje Ondra, tak vlastně to není úplně jako vzdálené. Ben Bamer je taková berlínská, řekl bych, hvězda. Hraje na výstavišti v Praze v Olešovicích v neděli od 4 do 10 do večera, takže to doporučuji. Kdo má rád takový jako chill, tak si myslím, že taková neděle bude hezky.
1: Navíc také mu bude sekundovat Resident, takže ano, tak, o taky. Kvalitní music postaráno.
0: Přesně tak, takže řekl bych, je to taková lahůdka. Lahůdka pro české posluchače v neděli v Praze na výstavišti na Křižíkové fontáně, takže ta kulisa, to bude jako o to postaráno. Ben Bamer, takže to bych určitě jakoby doporučil. No.
1: A teďko, já do toho vletím teďka ještě, než budeš pokračovat, Martine.
0: No.
1: Do Fresh aplikace, do chatu napsal Pavel, takže tímto zdravíme Pavla, a napsal příjemný poslech. Trochu mi to připomíná Josefa Sedloně, což Ondru, který hraje, velmi potěšilo. Takže děkuje.
2: Děkujem, díky moc.
0: Tak Josef Sedloň, hraje ještě? Josef Sedloň, nevím, hraje ještě vůbec Josef?
2: Myslím, že jo.
0: Jo. Já samozřejmě to jméno historicky znám, ale už jsem, nemám detail, jestli ještě jakoby pokračuje v tom. OK, kdo každopádně pokračuje, tak je to festival Koal, ten jsme řekli, že tento víkend si řekl bych, že zabere celé ty žermánky tam. A
1: je to tak, zítra to odstartujou, pokračuje to v sobotu, neděle bude rekonvalescence.
0: Ano. Tak pojďme ještě vypíchnout, chlapi, kdo si veme techno, kdo si veme dramíky.
1: Takže pojďme na to House Techno Stage. Dobře, asi všichni víme, kdo bude hrát za interprety, jakožto hlavní interprety toho festivalu, takže pojďme se mrknout spíš na ty, kteří jsou tím menším písmem na tom line-upu.
0: Tím bílým písmem, jo.
1: Takže bude to Husky, Goblin, Jacqueline, Matthew, Marco Key and Mendoza, ty neznám vůbec, to nevím, to by mohlo být zajímavé docela. Van Vega, to už jsem taky někdy slyšel, Gregor Ski nebo Sky, KRTL, Maci, Make Peace, Mikeshi Back to Back, KDLK, vím, že taky zahrajou perfektně, a Teddy Bear.
0: Aha. Někdy to je jak zaklínadlo, ten line-up. OK.
2: Nemáš nějaký kouzla?
0: Metalesku blesku je. OK. Bobe, co máme na dramíkách? Na žermánkách?
3: Dramíky, takže když se na to podívám pořádně.
0: Pojď na mikrofon, ať tě slyší taky.
3: Sorry, omlouvám se, takže... Mm-hmm. Tady zase vezmu, vypíchnu teda ty nejdřív ty drobně napsaný, nebo ty ano, nezvýrazněný, tak. Takže tady se dívám Sobota Rapid, Martin D, Gabby Jens, nebo Janes, jak se to vysvěděl, omlouvám se, Tej, Pixie, Enforce, no a potom z těch hlavních
0: Pixie headlinerů... je důležité říct, člověk z Let It Roll, a mám pocit, že Let It Roll bude příští týden, jako za týden, že jo? Tak to nějak je, oni jsou vždycky na přelomu července a srpna, no. Velký drum bassový festival.
3: Pak tady vidím Akiru, mm-hmm. Document One a Dirty Phonics, pardon, mohlo se zapřeklat.
1: A nesmíme opomenout The Drum Breakers.
3: Jo, toho jsem tady přehlíd, sorry.
0: Na toho bych určitě zapomněl.
3: Až je to vím nějaký pomodor, nevím, jak to říct.
0: To je pomodor, to je rajče.
2: To je rajče, pomidory.
3: Jo, sorry.
0: OK, takže samozřejmě taky silný drumbassový line-up. Každopádně jako Dirty Phonics je za mě jako strop, takže... Ondro, jdeš na žermánky? Jdeš se podívat?
2: Já nevím ještě. Ještě nevíš, já uvidím.
0: Se zvažuješ.
2: Já jsem teda v modu odpočinku, ale zatím se mi to moc nedaří.
0: Dobře, třeba se ještě rozkejmeš, ale. Dobrý, Kuba, ten jde na Radhošť, myslím, že jo, takže to nejde.
1: Ale to je v neděli.
0: To je v neděli, ok, tak to můžeš. Hele, já můžu doporučit, bude hezky, takže tam se krásně vyvalíš na tu pláž, tam je jako pláž, že se tam jako tak lehnou, co tam jako sedátka nebo lehátka, a můžeš koukat na vodu, a teď tam muzika do toho pěkně hraje.
1: Já vezmu ženu a dcerku na takový ten odpolední příjemný program podvečerní ještě.
0: Dcerku bych nechal doma, ženu vem.
2: No nebo obráceně.
0: Máš tě malou.
1: Správně, to není špatná připomínka.
0: Máš tě malou dcerku, že?
1: Desetiletou, no. Ale kolikrát jako zapaří se mnou víc než mamka.
0: Takže 24 až 25-7, Žermanická přehrada, Zátoka, velice krásný areál, dvě stage, festival Koal, už XX ročník zavedený, strašně příjemná muzika, příjemná atmosféra, super, takže doporučuji. Kdo nemá vstupenky, smsticket.cz, tam si všechno zakupte.
1: Hlavně čím dřív, tím líp.
0: Samozřejmě, je čtvrtek, jako já bych už moc jako neváhal. Takže...
1: No nějaké 3 hodiny do zdražení, takže...
0: Jož, pojďme, přátelé, pojďme rychle. SMS Ticket CZ a už to tam ladujte. Koal, za mixem, Dyn Jarin.

0: Tak až je mi jakoby líto to nějak jako ukončovat, ale jak se říká, čas běží jako H2O.
1: Mně se strašně líbí, jak Ondra opravdu celý dvouhodinový set pojal. Ty jsi začal těmihle rytmy v podstatě ze začátku, trvalo to hodně dlouho, krásně to gradovalo, pak si přišel do takového, já to neumím moc pojmenovat, ale bylo to zase trošičku něco jinčího. A líbí se mi tenhle ten track, on v podstatě končí veselou notou.
2: To je úplně koncovka, ano. Je, tak.
0: Prostě veselá nota.
2: Každý set musí mít příběh.
1: Ano, přesně tak.
0: Tak tady to dneska bylo...
1: Ondra ví, o čem mluví a ví, o čem hraje.
0: Tady to bylo splněno bez zbytku.
2: Ne, super, já děkuji. Je to fakt super. Zahrát si dvě hoďky vždycky, nebo i celkově na akcích, jako když jsou DJové nebo lidi. Když máš třeba hoďku, tam jako rychle vysypeš a jdeš jako pryč.
1: Jo, přesně
2: ale
1: tak.
2: Jak máš jako prostor ano. Se fakt realizovat, tak ta hudba je
1: Ondro a vy všichni jiná. Ostatní, kteří jste to nestihli dneska večer, já to dám za rok ven, jo?
2: Yeah. Dobře, dobře. ale musíš vystřihnout ten emergency loop, vole.
1: Okay, ne, to tam bude s našima kecama, víš?
0: Je to tak, 21.01, přátelé, končíme, vidíme se, slyšíme se zase za 14 dnů. Já děkuji Bobovi,
3: Díky. Děkuji
0: Kubovi Mixonovi, no a samozřejmě děkuji Ondrovi. Takže
2: já taky díky moc.
0: Mějte se fajn, přátelé, hezkou dobrou noc, ale ne, ještě nemusíte vypínat vůbec Radio Fresh, páč tady, to už rozjíždí na tom pozadí, možná slyšíte, Adam Bayer a jeho Drum Code Live a pokračování číslo 833, tak si to užijte a přeji hezké prázdniny.
1: Hezký večer.
0: Čau.

Vegas na Fresh Radio. Buď fresh. Fresh.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Čekuj Fresh Radio CZ.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.
3: Učávo, dělejte lové. Do všech ulic. Čávo.
4: Dobrý ráno, nejčas se vale ve vaně.

0: Už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
1: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? bezkidek.cz
3: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na MyDay 8. srpna ve Vendrini.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být s Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
1: Víkend na chatě, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
1: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka z Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

Dává pozor, a co se nedoví, nepovídá, má hluboký hlas. Mikinu propotí a tím stmelí sám, vyletět může z kůže, protože

0: prostě mi utekla nutrie. Rozmarná.
1: To je absurdní. V čekárně pakárny. Kousek od mý pekárny. Domy jsou barevný jak křída. Široká Vinohradská.

0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš. Buď fresh.
1: Fresh.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz
1: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Letní rande, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.